0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to kap, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Děláme vlny. Český rozhlas, rádio.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

If you don't work, then you don't.

0: prosím tě, neplakej.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

senses tell me that the Earth is flat and stationary.

you like a tweet, I'll hit your jawbone. Cut you with my teeth.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Ahoj Kufi, jsem tvá medicína. Mám pro tebe píseň. Poslouchej.

0: mám tedy dělat?
1: James Cole a jeho Květy, zlá za pár vteřinek nás čeká 8. hodina ranní, vy posloucháte Radio Wave a Barbora Zajíčková přináší dnešní první zprávy.
2: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
3: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo víc než 9000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a nebo kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo víc než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. V zprávách Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy v chráněném území. V Brně dnes skončí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Uzavře ho v 10 hodin pěta v Kounickových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května.
2: Sport.
3: Fotbalisté Slavie převzali po výhře 3-0 nad Plzní pohár pro vítěze šance ligy. Znovu se ale muselo kvůli trestu pro klub hrát poslední kolo před prázdnými tribunami. Předání mistrovské trofeje tak sledovali na stadionu v Edenu jen rodinní příslušníci hráčů a zaměstnanci klubu.
2: Počasí.
3: Bude jasno zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na východě kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 21, na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly první zprávy v 8 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Terezou Havlínkovou.
2: Radio Wave.
4: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.

Gleb a jeho Puff, no a teď už nás čeká z novinek Salem a Red Dragon, nebo taky Letos Monikou a potom Genesis Ovosu, Get Inspired, já vás taky budu inspirovat další 3 hodinky naším playlistem, no a koukneme třeba na to, co nás čeká ve vysílání Rádia Wave, takže určitě si nemusíte dělat starosti, všechno se tady připomeneme, třeba Psycho, anebo taky aktuální Quest, takže zjistíte, co vás čeká v podcastových aplikacích a na našem webu Rádia Wave. A teď už chviličku po 8. hodině, 8.08 konkrétně, a máme 25. května, navíc k tomu ještě pondělí. Hezký ráno.

Genesis Ovusu a Get Inspired, za chviličku nás bude inspirovat H, anebo taky Aiko. No a teď se budeme dívat na turistickou atrakci, která ale zároveň byla nelegální stavbou. Jedná se o Ghibli Dům. Ghibli je známé studio animátorské japonské. No a v jeho západní Číně byla nedávno zbourená 10-patrová stavba, kterou místní turisté přirovnávali k fantaskním světům studia právě Ghibli. Pokud jste viděli nějaké filmy tohoto studia, tak si ten dům umíte představit. Je to opravdu taková, jako kdybyste vzali hodně dřevěných chaloupek a píchli je na sebe a přidělali je k sobě elektrickýma drátama. No a tenhle ten dům vznikal 8 let jako osobní projekt jednoho muže. Úřady ho ale označili za nelegální a nebezpečný, což teda z té fotografie obojí vyplývá jako neúplně velké překvapení. Chen Tianming strávil téměř 8 let a utratil 600 tisíc korun, aby proměnil skromný kamenný bungalov v takovou mohutnou pyramidu plnou velkých schodišť, balkónů a dalších přístaveb. No a tenhle ten rodinný dům v provincii Guizhou se proslavil za celkem nečekanou turistickou atrakci, píše o něm třeba britský The Guardian. No a návštěvníci ho navštěvovali jako jednu takovou z nějakých obskurních zastavení ve cestách právě po místních kantonech. No ale v květnu místní úřady tuhletu stavbu prostě nechali zbořit, protože neměla stavební povolení a zároveň naznali, že představuje velké nebezpečí. Takže jak vlastně bezpečnostní složky musely zasáhnout a jak nakonec celá kauza s domem dopadla a taky případně jak vypadal, to si myslím, že na tom celém je vůbec nejzajímavější, se můžete podívat na našem webu Radia Wave v sekci Wave News.

0: Cadence Weapon, no a za chviličku Odrinuna nebo Beyoncé a Lady. A teď už starter, který na vás čeká dneska v 8 večer. Máme tady před sebou letní speciál a tam budou třeba Bookerka Rock for People, Michaela Beránková a nebo taky umělecký ředitel Colors of Ostrava Filip Košťálek. No a tyhle ty dva mezinárodní a poměrně známé hudební festivaly tady zastoupí dva hosté, ale taky nás tady čekají dva stoly pro letošní finalisty právě startéru, Taige a Curtains Please. No a jak se tvoří dramaturgie velkých hudebních festivalů, jak do ní zapadají mladé tuzemské talenty, tak to je to velké žhavé téma, o kterém si budeme povídat dneska v 8 hodin večer na rádiu Wave společně s Filipem Černým a Martinem Šolcem. Takže pro všechny, kdo se třeba nějakým způsobem o hudbu zajímají a zvažují třeba účast ve startéru, anebo si říkají, jak to vlastně funguje, když prostě chci hrát na festivalech, musím udělat tohle nebo tohle, jak se o mě dozví ti, kdo vybírají právě na festivaly a co pro ně bude důležité, tak tyhle ty zásadní otázky budeme dneska řešit v 8 hodin večer ve startéru.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Blady a Blondie, to se krásně rýmuje. Blady je naše novinka z minulého týdne a jeho nové album se bude jmenovat Sulfur Surfer, takže sulfur je teda síra, takže sírný surfař. I v češtině to zní docela cool. 20. května už to byly 2 roky, co navázal na svoji starou kolekci Cold Visions. No a tahleta skladba, kterou jsme momentálně slyšeli, tak je ochutnávkou z nového alba. Tu produkoval další člen Drain Gangu jménem White Armor. No a na téhle desce, která se teda bude jmenovat Sulfur Surfer, tedy sirný surfař, se objeví taky David Tibet z Current 93. No a podle tiskovky by měla zastihnout Bladyho tahle deska celého rozpolceného a rozervaného, jak možná už i ten zvuk napovídá, a bude balancovat na hraně mezi extází a šílenstvím, přetékajícím radostí i smutkem, takže tahle ta velmi výrazná křivka, která se bude promítat celým albem, už je v podstatě skoro na spadnutí, teď už nás čekají Whitney a nebo Smek a Pímany, za chviličku taky další zprávy, protože jsme překročili 8:30.

0: Smek a Pímany a fake Smek, který se za fake rozhodně nepovažuje. Pímany mu u toho dělá docela takový důvěryhodný background, bych řekla. A za chviličku Olivia Rodrigo, Lichnovský a nebo Pnao, Troy Sivan, taky se stále více blížíme k té 9. hodině, takže pokud až teď vstáváte, tak vám přeju krásný ráno, hezký a příjemný probouzení a za chvíli nás čekají zprávy, ale potom ještě další 2 hodiny společného vysílání s Terezou Havlí. Takže hezký pondělí.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Is this the song with the drums? I'm at a

0: You know what I need, no a my si myslíme, že teď potřebujete další zprávy, protože přináší opět Bára Zajíčková a za pár vteřinek nás čeká 9. hodina.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních víc než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronů u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou také útoky na energetickou infrastrukturu západoruské belgorské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí také ruské úřady v okupované části ukrajinské chersonské oblasti. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. V připomínkovém řízení přišlo k návrhu Ministerstva kultury víc než 300 připomínek. Například Ministerstvo financí vyzvalo k jeho přepracování. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastěji je jejich snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
1: Sport.
2: Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 na mistrovství světa, vyhráli i 6. zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech.
1: Počasí.
2: Bude jasno zpočátku i polojasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 23, v 1000 metrech na horách kolem 21 a na Šumavě až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy v 9 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

Tolik Kalin, teď už nás čeká novinka od našeho vlastně od minulé středy, další taková další akvizice, kterou jsme si tady nadělili, respektive nám ji nadělila hudební redakce. Rostam, kterého můžete znát jako bývalého člena Vampire Weekend a taky vyhledávaný producent, vydal před pár dny své třetí studiové album s názvem American Stories. No na desce je slyšet i duet Hardy s zpěvačkou Clairou. No a právě ten nás teď aktuálně čeká. S tou se právě ze Clairou se Rostam poprvé potkal už v roce 2019 při natáčení jejich debutu Immunity. No a Hardy je píseň o dívání se vpřed, ale taky o ohlížení se. To jsem zvědavá, jak se tohle dá dělat zároveň. Říká právě tohle o písni samotný autor. No a Clairou je tady i dalším hostem na albu American Stories, takže mimo jiné ji taky uslyšíte v celém projektu, kdybyste si třeba celé album chtěli poslechnout, až vyjde. No a teď už novinkový Rostam a společně s ním taky Clairy na tracku Hardy.

Childish Gambino a Lithuania, tak Childish Gambino nás tady přivádí pomalinku k 9:30. No a pokud vás zajímá, k čemu se můžou taky třeba přivést nebo vás přivést nejrůznější rozhovory s zajímavými osobnostmi nejrůznějších oborů, ať už to jsou věda, medicína, umění, filozofie, tak právě s takovými tématy se budete setkávat v Bednách. Bedny jsou podcastová série, která vás společně s Honzou Žižkou vezme za důležitými osobnostmi, jejich myšlenkami. Začínáme prvním dílem s psychiatričkou ze Stanfordu, která mluví o tom, jak funguje dopamin, nehledě na to, z jakého uspokojení plyne tahleta látka. No a v dalším dílu si můžete poslechnout Vojtu z Brain VR, který tvrdí, že úsilí k odpočinku je novinka. Největší superschopnost lidstva evidentně bude vydržet v klidu. No a právě jak vypadá takový klid, jak se mu můžeme třeba bránit, anebo jak naopak ho využít. A proč bychom si měli dávat třeba pozor na to, jaké příběhy o sobě vyprávíme a jaké vytváříme, tak otevřená mysl nás tady čeká v druhém dílu právě Beden, takže si můžete vyslechnout třeba další zajímavosti, které vás můžou při pondělku inspirovat k tomu, jak si tenhle ten týden nastavit.

0: umru až jak Green a First Light. Teď nás tady čeká první záblesk, ne možná ani první světlo, ale první záblesk další série, která navazuje na sérii Bourání pod názvem Fasády. Vás bude provázet Alena Harceníková městským plánováním, nejrůznějšími bočními uličkami, přemýšlení o architektuře a taky třeba zamyšlením se nad tím, co je vlastně město, jak v něm být, jak v něm nebýt, co se skrývá za fasádami domů a taky třeba, jak se vlastně takovým lidem ve městech žije, což je dost často neúplně primární problém nejrůznějších urbanistických řešení. Bohužel Malešice i Ústí hezké nejsou, ale můžete si zamilovat jejich potenciál právě v prvním díle Fasád. Si pomyslné žezlo, tím pádem možná spíš stavební materiál, nějakou cihlu, předává Alena Harceníková s Karlínou Vránkovou, kterou můžete znát právě z Bourání. No a prostor, veřejný prostor, architektura bude samozřejmě tématem už toho prvního dílu, takže se podíváme do Malešic, která nabízí hodně rozporuplná zákoutí, ale nakonec vlastně k ním můžete najít nějaký příjemný vztah, jak říká Karlína Vránková. O komunitním životě, o tom, co znamená sousedská sounáležitost a jak vlastně původně Malešice byly třeba až obec za Prahou. No a taky vzpomeneme na Ústí, protože právě z toho pochází Alena Harceníková, takže jaký má ona vztah právě k tomuhle místu, co je takovým symbolickým způsobem nebo symbolickým prvkem tohohle města a možná i jejího zájmu o architekturu budete zjišťovat v prvním díle Fasád, takže se můžete podívat na náš web anebo do podcastových aplikací a určitě si tenhle nový podcast dát k odběru, protože si myslím, že tam zjistíte spoustu zajímavých věcí.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harceníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Tohle zní jako velká party, takhle při pondělku možná si říkáte, on je pořád ještě víkend, tak možná s Rádiem Wave může být klidně víkend v pondělí. Over Mono a novinka Lock Up, tohleto britské duo, elektronické duo, jak správně tušíte, podle zvuku tvoří bratři Tom a Ed Russellovi z Walesu. No a vrátili se s novým singlem právě Lock Up a taky tím oznamují nový album. Pure Devotion nás čeká 7. srpna, takže tahleta party nebude rozhodně končit, naopak spíš pokračuje směrem ke konci léta. No a v posledních letech si Over Mono vybudovali docela silnou pozici na klubové scéně tím, že dokážou propojovat UK garage, breakbeat a taky další odnože elektroniky. No a velký ohlas sklidila jejich debutová deska God Lies z roku 2023. No a na téhle novince spíš sází na takovou syrovou energii a fyzický tah. Ten track, jak jste mohli slyšet, vás možná probudil díky svýmu tvrdšímu rytmu a rozsekaný vokály. Vám tady přidali na intenzitě, takže jestli vás tohle naladilo na letní party sezónu, tak asi jenom dobře, možná vám to vlilo krev do žil při pondělním vstávání. Teď budeme pokračovat s 52 Hertz Whale a nebo taky Jon si nás čeká ve výhledu. No a před zprávama ještě pro případ, že opravdu už milete z posledního a to jste ještě ani nezačali, tak mám tady pro vás Cardi B, takže nikam nechoďte.

0: Angelina Zulia bude uploadit, vy si můžete zatleskat, čím potřebujete. Každopádně realita je teď taková, že nás čeká Lil Yachty a Cardi B, kterou jsem slibovala společně s Migos Drip. No a právě tohle kombo nás přinese blíž k 10. hodině, kde už na nás čekají dnešní poslední zprávy s Barborou Zajíčkovou. No a taky ve výhledu poslední naše společná hodinka ve vysílání Rádia Wave. No ale nebuďte smutní a smutné, protože potom přichází Martina Foldynová, takže rozhodně tady nic nekončí, jenom se nám budou střídat mikrofony a vy doufám prožíváte příjemné vstávání při dnešním pondělním ránu nebo dopolední, jak chcete. Máme 25. května pro všechny, kdo se s Rádiem Wave probouzí. Až teď.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Cardi B, Amigos a jejich Drip. No a my teď máme pro vás dnešní poslední zprávy, které opět na Rádio Wave přináší Barbora Zajíčková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Převážně kurdské části Sýrie očekávají výsledky nedělních parlamentních voleb. 11 zástupců dolních první syrský parlament od pádu režimu Bašára Asada. Nepřímé volby byly už koncem roku minulého roku. V kurdské severovýchodní části země ale umožnila až vojenská ofenziva a následně dohoda kurdské samosprávy s centrální vládou. Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstvo zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mudžija. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci výš než 20 dalších filmů. 58letý Mudžija se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu víc než jednou.
1: Sport.
2: České tenisové jedničky vstoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Kaněrem Bustou. Karolínu Muchovou bude hrát později proti Rusce Zacharové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
1: Počasí.
2: Bude jasno zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Na východě kolem 23 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 21. To byly poslední zprávy v 10 hodin. Více najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Tolik už Big Krit a taky The Millage. No a za chviličku nás čeká Floorball s novinkou druhá liga, ale teď se ještě podíváme na to, co nás čeká třeba z kulturní oblasti, pokud byste už při pondělku měli nějaký takový jako kulturní večerní nápady a plány, který vás třeba můžou tím celým dnem provázet a nějak vás hezky dovést do večerního příjemného zakončení dnešního dne. Brněnská Sibiř dneska nabídne kabaret voskových figur, ale taky live set od Kodiky. No a jedná se o první haš letošního roku, takže hororová analogie Kabinet voskových figur je snímek, který hudebně doprovodí live set hudebníka, kterého znáte z našeho playlistu Kodiky. Takže takové kino a zároveň živá hudba, což je samozřejmě hodně výživná kombinace. Možná se budete i míň bát, protože já myslím, že dívat se na horory ve společnosti dalších lidí může být třeba méně traumatizující, než pouštět si je doma sami. Brněnské kino Sibiř tím pádem dneska v 7:30 nabízí tuhle celkem výživnou kombinaci, nebo můžete vyrazit do pražské čítárny Unijazz, kde na vás čekají ženy v surrealistickém hnutí, takže třeba to je jen Frida Kahlo a spousta dalších osobností, ale které třeba neznáte, jako třeba Dorothea Tanning a nebo Gala Dalí. Přednáška Anny Mašátové přiblíží významnou roli žen právě v surrealistickém hnutí, takže se naučíte nová jména, zjistíte nové informace o tom, jak jde jít za uměleckou svobodou a překonávat hranice třeba hluboce zakořeněných stereotypů. Historička umění a publicistka vám tady pomůže objevit nejrůznější zákoutí surrealismu a právě taky autorek v čítárně Unijazz od 8 hodiny. Takže jedna brněnská pozvánka a jedna pražská. No a teď už slibovaná kombinace Floorball, Mart Junior a jejich druhá liga.

rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny. Rádio Wave.

0: Ghost of You, All My Fault. No a není vaše vina, že v novém dílu podcastu Psycho Karolina s Pavlem rozebírají incident na pražském derby. Věnují se taky mýtům spojeným s psychologií davu i pojmu právě davová psychóza. No a ten často svádí k představě, že lidé v davu přestanou přemýšlet, ale možná je to malinko jinak. Celý díl můžete najít na našem webu v podcastových aplikacích. No a pokud vás davová psychóza zajímá jako jev, tak tady už je malá ukázka z aktuálního dílu Psycha.
1: Víš, co je psycho? Jak podlehli fanoušci Slávě davové psychóze?
2: Ty bála, to je jako fakt jako psycho teda. Víš co, ale zkus to představit, jo. Ty přijdeš někam do nějaký jako zhromáždění lidí, jo. A teď prostě se z tebe stane úplně jiný člověk.
1: No.
2: Už jsi to zažila, Kájo, takhle?
1: Jo, hele, prostě každý den prostě jdu do metra.
2: Že jo,
1: a najednou je ze mě prostě šotouš, jako. A nevím, jak se to stalo, jako.
2: Přesně, člověk si stoupne prostě na schody v metru, jo, tam je s ostatníma lidma a je úplně někdo jiný.
1: Úplně někdo novej. Takže ve zkratce, akorát, že vůbec.
2: To, na co narážíme, je, že něco jako davová psychóza. Psychologie se to objevuje, ale je to vlastně jako stará věc. A dneska na to budeme čtít trochu síru, že něco takového moc neexistuje.
1: Novinářsky je to velmi přitažlivá záležitost, velmi přitažlivý titulek, ale vlastně je to něco podobného, jako když někdo o někom řekne, že je to o něčem se řekne, že je to schizofrenní situace. Jo?
2: Jasně.
1: Jo, je to úplně něco jiného.
2: Pojďme možná nejdřív říct, co teda vlastně se přihodilo, nebo jako pravděpodobně jste o tom třeba mohli slyšet. My jsme se o tom taky dozvěděli různě z novin, z médií. A pojďme si říct, co se teda vlastně odehrálo.
1: No, hele, předem chci říct, že se omlouvám všem fotbalovým fanouškům, ale já opravdu fotbal nesleduji ani sporty moc obecně.
2: Já se omlouvám taky všem nejen fotbalovým fanouškům, jsem na tom nemlich to samý stejně.
1: Takže můj feed je teď zaplaven v videí o Spartě a o Slavii a je ze mě velmi, asi jsem se do toho dost ponořila, když jsme ten stinkl připravovali, protože já fotbalu fakt moc nerozumím, ale vím, že Slávě se Spartou mají mezi sebou vždycky velký býv.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: Dua Saleh a za chviličku Flowden a taky Welcome to London, což je moje hodně oblíbená hudba, kterou se za chvíli zahrajeme. No a možná taky ještě přemýšlíte, co dneska s večerem. Já jsem už vás zvala na kabaret voskových figur společně s Kodyky. Taky jsme si říkali, že v čítárně Unijazz na vás čekají ženy v surrealistickém hnutí. No a další pozvánka je do pražského Rock Café, kde na vás od 7. hodiny čeká svět v bodu zlomu. Takže současné geopolitické dění a možné scénáře budoucnosti, koho by to nezajímalo. Bývalý slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer a taky politický geograf Michail Romancov vás budou společně Světlanou Vitovskou provázet dnešním dnem a budete si moct třeba představovat, co se v budoucnosti může a nebo musí odehrávat. No a potom příběhy, které budou malinko míň geopolitické, i když vlastně, nevím, třeba ne. Camoro Festival probíhá až do 30. května. Tenhle ten největší profesionální romský festival na světě bude probíhat v Praze, nebo probíhá v Praze už od včerejška. Od roku 1999 ho tady pořádáme v Praze. Slovo 21 a Studio Production Saga jsou právě organizujícími těmi, kdo pořádají Camoro Festival. No a dnešní program na vás čeká třeba v komunitním centru Kampa, 19.30 Storytelling a nebo v prostoru Archa Plus na vás čeká debata pro loutky, takže tolik program například i v Jazz Doku, kde po 9. hodině na vás čeká koncert, takže Camoro Festival dneska s plným programem až do 30. května a tolik už další playlist Flowdown, Thea Sophia a nebo Tuelo.
1: Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

Duvelu I'm Your Girl Right, teď je pro všechny, kdo mají pocit, že při pondělku prostě vůbec neví, čí jsou, co se to děje s jejich životem a kdy tohle všechno bude nějak líp nebo jinak. Švédská popová ikona Duvelu chystá na půlku září novou desku, takže si dává ještě prázdniny asi na nějaké poslední úpravy. Ta deska se bude jmenovat Estrus a je to taková syrová deska, která je o tom, že moje mysl a moje tělo chtějí různé věci a ideálně všechny dohromady. Kdo tohle nezná, prostě totální zmatení. Ta deska nedává žádné dobré rady, což většinou bývá dobrý znamení, ale jenom přináší hodně pocitů, žádná řešení, tak pozor, aby vás to nesmetlo. Ale myslím si, že napojit se na tenhle rozkol může být taky docela léčivý. I'm Your Girl Right je právě prvním singlem z tohohle alba, no a my jsme si ho pouštěli teď v naší rotaci, takže se vás to mohlo celkem příjemně popově rozhýbat, protože tahle švédská ikona Duvelu prostě nezahálí, no a teď budeme pokračovat v dalším jako hodně příjemném rytmu. Podíváme se do Jihlavy za kolektivem 58G a půjdeme na chviličku s nima.

0: it, shake it, shake it, shake it.
1: Čuj, Valenca Bray, what's up, JPEG Mafia, no tak what's up, Martino?
2: What's up, ahoj, hezké,
1: ahoj, ahoj.
2: Příjemné dopoledne.
1: Tak co při pondělku, jak se cítíš po víkendu? Máš letní pocity?
2: No, letní pocity mám, ale u mě to není úplně to pozitivní, vždycky známe, říkám to opakovaně každé leto, že si neužívám.
1: Prostě nezvykne si a nezvykne ta holka.
2: Ty tropické teploty, ne, no, a přitom jakoby můj partner by řekl, no měla by si zvykat, bude hůř.
1: Měla by
2: prostě,
1: si zvykat,
2: bude
1: přesně
2: hůř.
1: Tak.
2: No, tak uvidíme, jako mám teďka ten první zásah, co se týče letních teplot. Nejsem z toho upřímně úplně moc nadšená, ale vrátila jsem se ze Šumavy, vstávala jsem dneska v 5 ráno, takže...
1: Takže jsi úplně totálně už probuzená, už máš biologické hodiny daleko dál v tomhletom dní, než teprve v 10.49.
2: Hodně kafička dneska.
1: Hodně kafička, hodně energie, hodně šumavské pozitivní vibrace, který vám přináší Martina Foldinová. Já se loučím a vy třeba vyrazte na festival Kamenice a tak podobně. Ahoj.

0: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Oh boy.

0: pondělí 25. května, právě dnes odbíjí 11. hodina dopolední, no a to jako každé pondělí i v jiných týdnech znamená, že přesně v tento okamžik se proměňují směny na Radio Wave a teď už startuje on air vysílání s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Skutečně upřímně doufám, že máte velmi příjemný start nového pracovního týdne a že v něm budeme společně pokračovat i s nějakou tou další muzikou v playlistu Mac G, Dua Lipa, Howdy nebo třeba Impress of před námi.
1: Radio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

Catch Me or I Go Houdini. Tohle je hudebnice Dua Lipa s trackem Houdini. No a protože jsme ji asi evidentně nestihli zastihnout, tak Houdini v přímém přenosu teď ve vysílání Rádia Wave, protože skladba v jejím podání už je teď 6 minutek po 11. hodině dopolední za námi. Pondělí 25. května. Doufám, že máte hezký a příjemný den. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Martina Foldinová, která tady pro vás bude až do dnešní 15. hodiny odpolední. No a stejně jako vždy se můžete těšit na výtečnou muziku, ať už to budou starší nebo novější kousky naší pravidelné rotace, taky nabídnu nějaký ten redakční obsah. Třeba dnes po té 11. to bude ukázka z aktuální epizody našeho pořadu Impact, který pro vás pravidelně připravuje i ve videopodobě naše kolegyně. Můžete se kouknout na YouTube Rádia Wave, tak nezahálejte, pokud máte rádi i nějaký ten video obsah, nabízíme ho pro vás právě exkluzivně u nás na YouTube nebo třeba na webu Rádia Wave, tam to taky můžete jednoduše dohledat. Ale ukázku Adély Šponerové, jejího pořadu Impact, uslyšíte už za chviličku. No, bude toho celá řada, paleta, nebudu prozrazovat všechno hned naraz a pustím vám místo toho radši další muziku. Třeba Denis Bango, a.k.a. Fuck Kult, tedy slovenský rap, už za chviličku, ale taky má velká oblíbenkyně, hudebnice Impress of s trackem Dreamhouse, což je singlovka ze začátku letošního roku. No a teď už nešvilské indie rockové duo Howdy a jejich Try, Try, Try.

0: Ráda bych nemusela mávat vlajkami a říkat si o respekt. Tak to říká výtvarnice Eliška Sofr-Podzimek o Mezinárodním dni proti homofobii a transfobii. Ten připomíná výjmutí homosexuality ze seznamu duševních poruch WHO. No a ne všichni queer lidi si ale mohou dovolit být sami sebou a tak jsou duhové dny stále potřeba. Posouvá se Česko v kvalitě queer životů v Česku dopředu anebo dozadu. Nový Impact můžete poslouchat na wave.cz nebo v podcastových aplikacích. Já už jsem teď předestřela jeho aktuální téma. Pojďme si společně pustit krátkou ukázku.
1: Já jsem si našla jedno aktuální téma, a sice maturitní testy. My už jsme se o tom bavili před začátkem, že nás to trochu minulo, protože už nejsme v maturitních ročnících ani letech. Nicméně jedna úloha z maturitního testu v anglickém jazyce se zabývala coming outem. Zbudilo to velký zájem politiků, velkou vlnu kritiky. Mě zajímá, proč podle tebe jsou tyhle malí vlastně nenápadný zmínky potřeba. Ideálně, aby byly nenápadný. Proč jsou potřeba tyhle ty reprezentace?
2: Já jsem ráda, že říkáš nenápadně, protože to je přesně ta, a teď nás ukamenujou všichni ty, že děláme agitku a já nevím co všechno, ale přesně to jsou ty nenápadné věci v běžném životě, který nemusíme na ně upozorňovat, není to nic jako speciálního a právě proto by se to mělo dít a já jsem ráda, že to v tom testu bylo, ať už to je jako kdekoliv, ať už je to ve filmech, v pohádkách, v seriálech, v kdekoliv je prostě takováhle nenápadná v uvozovkách jako zmínka o jakýkoliv queer komunitě, tak se to stává právě jako, já nechci říkat slovo normální, standardní ve společnosti a nemusí se právě na to ničím jako specificky upozorňovat.
1: No a možná z tvojí zkušenosti, v čem to pomáhá nebo v čem ty cítíš, že je tohle důležitý, že to zkrátka v testu je a že ideálně by to neměl být big deal?
2: Já si myslím, že ty maturanti si toho skoro ani nevšimli. Já si myslím, že si toho všiml někdo, kdo hrozně si chtěl toho všimnout a potřeboval na to právě upozornit a udělat z toho ten big deal. Ale to je přesně to, že to pořád takhle rozpolcuje lidi a společnost a vlastně se to čím dál tím víc prohlubuje. No. Přesně těma úplně zbytečnýma kauzama.
1: Všimnul si toho třeba lidovecký senátor Jiří Čunek, který natočil takové reakční video, kde řekl, cituji, že Česká republika má úplně jiné starosti než lesby a gay a tisíce nebo desítky různých sexuálních orientací. Teď už končím citaci. Zkrátka řekl, že by tam mělo být téma, které je blízké dětem v 19 letech. Ty se potkáváš s mladýma lidma, tak mě zajímá, co je to téma, který je právě blízký mladým teen dětem.
2: Myslím si, že primárně hledání sama sebe, takže myslím si, že je to dost podstatný téma a co dělá člověk v 19, jako snaží se zjistit, co tady na tom světě dělá a kým chce být a do toho patří i sexuální orientace.
3: Impact. O událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Titre.

0: pondělním dopoledni na Radio Wave pomalu, ale jistě doznívá hudební projekt Oxford Drama, což vlastně bude skoro takový oslý můstek k dnešní newsce, kterou nabídneme ve vysílání Radio Wave. Se mnou v proskleném studiu už naše drahá kolegyně zprávařka Barbora Zajíčková. Vítej, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my se spolu vrhneme na web Radio Wave, jak už jsem zmiňovala, protože společně míříme vlastně za jednou konkrétní studií do Spojeného království, protože to aktuální téma je trávení volného času lidí v přírodě. No a nejsou to tedy úplně pozitivní informace, protože nabídnu možná takovou důležitou otázku, zeptám se možná na úvod, kolik času tedy tráví podle té zmíněné studie více než polovina dospělých ve Spojeném království v přírodě?
1: Tak podle průzkumu tráví více než polovina dospělých ve Spojeném království v přírodě méně než 3 hodiny týdně a studie zároveň ukázala, že lidé v dětství pobývali venku jako malí mnohem častěji než dnes.
0: Jaké zdravotní přínosy může mít ten pravidelný pobyt v přírodě?
1: Tak odborníci upozorní na to, že pravidelný pobyt v přírodě má pozitivní vliv na naše fyzické i psychické zdraví a výzkumy zároveň ukazují, že může snižovat počet návštěv praktických lékařů až o 28%.
0: Baru, reagují nějak britská města vlastně na ty zmíněné výsledky studie?
1: Snaží se v britských městech budovat nové zelené plochy a komunitní parky. Například v Brentfordu vznikají projekty, které přeměňují zanedbané prostory na místa pro odpočinek obyvatel, podporu biodiverzity a lepší ochranu před záplavami.
0: Baru, co ty? Máš nějakou takovouhle statistiku? Dokážeš si to sama vybavit?
1: Tak já si myslím, že v běžném pracovním týdnu se moc do přírody nedostanu. Snažím se aspoň procházet a snažím se, když mám volný víkend, se dostat do přírody.
0: Kam ráda jezdíš?
1: Já ráda jezdím úplně kamkoliv, kde je les, klid a ticho.
0: No tak to vidíte. Takhle by to mělo být podle mě aspoň. Já jsem zrovna dneska ráno přijela rovnou ze Šumavy, kde jsem byla už od středy, takže doporučuji. Můžu podepsat, můžu podtrhnout. Více do informací tedy na webu Radia Wave v naší sekci Wave News. A ještě se zeptám, Baru, o čem dalším dneska píšeš?
1: Tak máme tam jednu pozitivnější a jednu méně pozitivnější newsku. Tak ta další se týká vlastně toho, že v Afghánistánu se ženy stále, no, situace žen a jejich práv se stále více zhoršuje. Tak to je taková nepříjemná newska, ale zároveň se v ní píše, že některé ženy se nenechají úplně tím talibánem zastrašit a snaží se nějakým způsobem tomu postavit. A druhá newska, ta se týká Německa, kde se právě plánuje řešit přísnější postih za užívání drog použité ke znásilnění.
0: Barbora Zajíčková ve studiu Radia Wave, tak to vidíte, bude to velmi různorodé. Já ti za to děkuju, měj se hezky.
1: Taky, ahoj.
2: V i-vysílání České televize.
3: Případy, které nedávají smysl.
4: Něco mi na tom nesedí, pane.
3: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
5: Patience je autistka.
6: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
4: Jen možnou.
6: Spíš patrnou.
4: Ne!
3: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
7: Klidně je mohla zavraždit ona.
3: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.
8: Sedím v

0: Legendy japonského technopopu, tohle jsou Perfume s trackem Ima, Ima, Ima. No a my společně míříme za Kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pondělních 11 hodin, 43 minut k tomu v tento okamžik a my společně míříme za nějakými těmi pozvánkami, které se dotýkají večerního času. Jako první vás pozvu na brněnskou Sibiř. Právě tady si o 7:30 večer můžete zajít na výtečný snímek kabinet voskových figur. Pokud si říkáte, ale to mi nic neříká, tak vězte, že je to snímek z roku 1924. Půjde tedy o němý snímek, tentokrát ale s živým hudebním doprovodem, protože na Sibiř dorazí taky live set hudebníka, který si říká Kodiky, takže pokud chcete zažít němý snímek s živým hudebním doprovodem, pojďte se kouknout dnes o 7:30 na brněnskou Sibiř. Já osobně velmi doporučuji tenhle koncept, mám velmi ráda, opakovaně se na něj vracím, třeba v rámci letní filmové školy. Přesun do Prahy, do čítárny Unijazz, tady si v 8 hodin večer můžete zajít na ženy v surrealistickém hnutí. Jména jako Toajen, Frida Kahlo, tak ty zná v Česku asi téměř každý. Ale co třeba osobnosti jako Gala Dalí, Leonora Finney, Leonora Carrington nebo Dorothea Tenning? Přednáška Anny Mašátové přiblíží právě dnes večer významnou roli žen v surrealistickém hnutí, jejich boj za uměleckou svobodu i snahu překonat hluboce zakořeněné stereotypy. Anna Mašátová je hudební publicistka, historička umění, takže bude mít samozřejmě o čem mluvit dnes večer. 20. hodina, pokud to chcete zažít, tak pražský prostor čítárna Unijazz. No a teď přesun ještě na Camoro Festival. Ten probíhá už vlastně od včerejšího dne až do 30. května. Je to tedy největší profesionální romský festival na světě. Už od roku 1999 ho v Praze pořádají organizace Slovo 21 a studio Production Saga. No a třeba dnes mají na programu v rámci komunitního centra Kampa od 7:30 večerní storytelling v Arše Plus, pak třeba od 20. hodiny večerní debata pro loutky Jsem Rom vadí. Jazz Dog pak v 9 hodin večer nabídne taky vystoupení německých hudebníků. Běžte se kouknout, když tak na kompletní program festivalu. Připomínám Camoro Festival až do 30. května.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Are you videoing me right now?

0: Slovenští Berlin Manson a domácí Nobody Listen na společném tracku 16, ať už je vám 16 nebo 60, doufám, že máte krásné a příjemné pondělní dopoledne, které se už velmi brzy promění v odpolední čas, protože posledních 6 minutek nás dělí od té 12. hodiny pravého poledne. Do té doby v playlistu Avalon Emerson nebo slovenská hudebnice Time a pak po 12. třeba ukázka z aktuální epizody našich chudáčků.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Krásné a příjemné pondělní odpoledne, teď už můžu říct 6 minutek po dnešním pravém poledni po 12. hodině. Tohle byla hudebnice Aneta Charitonová, a.k.a. Anet X se skladbou Toxic. Já přesně doufám, že přesně takový není váš dnešní pondělek. Naopak, že máte velmi příjemný den, lehký den, že máte příjemný start pracovního týdne. Já vám v aktuální hodince, která je před námi, budu pouštět starší i novější skladby našeho playlistu. Taky vám pustím ukázku z aktuální epizody našich chudáčků podcastu, ve kterém tentokrát v aktuální epizodě rozebíráme hot profese, tedy řekněme vzrušující povolání. Jaká to podle Petra Adama jsou, tak to vám prozradím už za pár minutek. Do té doby, jak jste zvyklí, další muzika. Třeba domácí rapper Louds One před námi, taky je Clara Timera. No a teď už míříme za newyorským rapperem Action Bronsonem, který vydává poslední roky vlastně desky s takovou dvouletou pravidelností. No a jeho osmý zářez do diskografie nazvaný Planet Frog vychází 2 roky po velmi úspěšném albu Johann Sebastian Bachlava The Doctor. Pojďme si pustit ukázku z nové desky Olympic Vince Carter teď míří k vašim uším. Yeah.

0: Tolik domácí rapové hřiště, tohle byl rapper Louds One v pondělním odpoledni na Radio Wave, ale já jsem vám slibovala ukázku z aktuální epizody našeho podcastu Chudáčci. Co považují chudáčci za ty nejvíc hot profese, neboli vzrušující povolání? No, v aktuálním díle se dozvíte, že Petra nejvíc přitahuje práce archeologa a strážce majáku, což podepisuju, pokud to tedy vlastně vůbec je povolání. No a Adam je naproti tomu posedlý květinářkami a jednou konkrétní trafikantkou, stál se totiž sám obětí estetiky Amélie z Montmartru. Tady je ukázka z aktuální epizody Chudáčku.
1: Hele, a máš nějakou hot profesi, která je opravdu hot? že já si prostě nemůžu pomoct, ale představím si jako prostě nějakého jako, tak bych hrozně urazil archeologii, ale prostě nějakého šedivýho fouzatýho dědu, který
2: se právě urazil.
1: který prostě sice...
2: Typický archeolog.
3: Za svůj život jsem vystřídal dvě destinace. Jedna byla Věstonice a druhá bylo náměstí Vytomyšli, když se tam stavěla fontána.
2: Vy jste hot.
1: ale jako asi jsou takový lidi, protože já mám třeba bubenici v kapele a ta má crush na pana Svěráka. A čím je starší, tím má větší ten crush.
2: Mm-hmm.
1: Takže no, ano, takže archeolog, archeoložka, ano. A dalšího něco máš?
2: Dalšího mám hlídač majáku.
1: Majáčník?
2: Majáčník, klasický.
1: Tak to jako... Ale
2: přijde mi to hot tím, jak je v tom cítit ta samota.
1: To mě taky přijde sexy, no. Ale úplně nevím, jestli kdyby do místnosti někdo vstoupil a řekl...
2: Jsem majáčník. On je majáčník.
1: Tak říkaj, holky,
2: ticho, je majáčník.
1: To je majáčník.
2: Majáčník je tady. Majáčník. Slyšel jsi, je majáčník.
1: Jsi nějak vaječník. No dobře, ale jako dobře, rozumím. Osamocenej desperát v takovém tom dlouhým prostě
2: pašipášti. Jo, přijde mi to hot, chápeš, jakože potom přijdeš do nějakého přístavního městečka.
1: To je super film, by the way.
2: Je to dobrý.
1: Jak
2: se to jmenuje, maják.
1: Maják.
2: No, ale přijde mi to hot, jako prostě. Jako samozřejmě se s tím stotožňuju jako ve smyslu toho, že si vždycky představím, že tu profesi mám a potom jí jakoby velmi dobře hraju. Nebo jakože hraju.
1: No, ale potom že, nikdo no, nepochybuje, Petře. Jako, velmi
2: prostě,
1: dobře.
2: Jakože prostě jenom tak to nechám lítat, no. Ne, ale si představuju, že jsem majáčník, představ si to třeba a dojdeš do nějakého přístaviště, tam si dáš sklenku něčeho a jenom si tak jako víš na tom přístavu prostě tak jako přemýšlíš, si zasmušili, balíš si cigárko třeba, což nedělejte nikdo, ale balím si cigárko, kouřím a prostě za to třeba někdo přijde a řekne, že hele, dneska nemám čas, potřebuji přemýšlet. Nad čím? Nad majákem.
1: No jasně.
2: Jestli víš, jak to bys...
1: Karla, můj maják.
2: Už končím.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Britská hudebnice Jess Spunk nebo taky Danny Brown a Skrillex, to vše muzika velmi čerstvě za námi v pondělním odpoledni i na rádiu Wave, tedy v rámci našeho playlistu. No a pokud si tak nějak brousíte zuby na dnešní večerní čas, na nějaký ten koncert, tak mám pro vás jeden tip, který můžete vlastně hezky propojit i s pohodlím a bezpečím vašeho domova, protože každé pondělí večer přesně od 9. hodiny u nás ve vysílání nabízíme náš pořad Stage. No a na Stage si dnes všichni společně můžeme poslechnout koncert hudebního dua Jura, a to z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic. Jura, tak to je španělské hudební duo, které propojuje prvky taneční elektroniky a taky popu. Ve své tvorbě vytvářejí takové, řekněme, zasněné zvukové krajiny, které jsou postavené na éterických vokálech, na melancholických melodiích a rozhodně na propracované elektronické produkci. Abych to přiblížila možná ještě trošku víc, i když to bylo docela doslovné, tak jejich hudba bývá přirovnávána k tvorbě umělců, jako jsou třeba producent Karibu anebo Jamie XX, tak teď myslím, že ten obraz můžete mít úplně kompletní. Teď už stačí naladit naši Stage akorát přesně v 9 hodin večer.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tolik domácí hudebník Jachim Jaša 96 s trackem EDM teď na vlnách Rádia Wave. No ale jak už jste z džinglu pochopili, před námi další várka kulturních tipů na dnešní pondělní večer. Tentokrát mám pro vás dvě pozvánky divadelní. Brněnské Hadivadlo vám dnes o 7:30 večer nabídne představení Pan Biedermann a žháři. Švýcarský dramatika pro Max Frisch vlastně napsal hru pod vlivem zážitků z komunistického převratu v Československu, který sledoval na vlastní oči při opakovaných návštěvách Prahy v roce 1948. Nevznikla hra na jedno použití, ale groteskní nadčasová satyra, která kritizuje buržoázní maloměšťáctví. Vlastně v rámci tohoto představení si položíte otázku, jak se konfrontovat s něčím, co je nám cizí a čemu nedokážeme nebo dokonce nechceme porozumět. No a v titulní roli pana Biedermanna se představí dlouholetý člen hereckého souboru Hadivadla Jiří Miroslav Valoušek. Hadivadlo 7:30 večerní. No a teď přesunu do hlavního města. Pražská vila Štvanice dnes nabízí představení Anatomie blízkosti, což je multimediální činoherní inscenace o tom, co dnes znamená být spolu. Hraje se hned dvakrát, jednou od 18. hodiny, po druhé ve 20 hodin večer. No a tohle autorské dílo je vlastně takovou mozaikou různých intimních situací, různých vzpomínek, rozhovorů, které můžou mapovat různé podoby blízkosti, ale vlastně na druhou stranu i osamění a určité touhy po vztahu. Na základě úplně každodenních momentů inscenace zkoumá, jak se k sobě lidé přibližují a zároveň se třeba míjejí. Nevypráví konkrétní příběh jednotlivce, ale skládá portrét generace, která v dnešním roztříštěném světě hledá svůj jazyk lásky a taky sdílení. Anatomie blízkosti hned dvakrát od 18. a 20. hodiny večerní, Vila Štvanice, Praha.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

dávno mě neděsí slyšet, co na mysli. Leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: tolik domácími z Pety se skladbou Hlasy v pondělním odpoledni na rádiu Wave. Chvilku, pár minutek před dnešní 13. hodinou odpolední. Dnes máme pondělí 25. května, což je den, kdy slaví svátek všechny violy, takže pokud některá z vás poslouchá v tento okamžik, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. A znáte to, všem violám budou následující skladby u nás v playlistu patřit. No a bude to třeba hudební duo Ill Peach, můj velký oblíbenec Father John Misty s trackem She Cleans Up, nebo taky formace Real Lies. Tak si je užijte a ještě jednou všechno nejlepší.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
3: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+,

energická hudební spolupráce ze slovenské hudební scény. Tohle je Pišta Kralovič, a.k.a. Fulcrum, a taky hudebník Vojtik na společném tracku Shoty. Energická skladba, kterou můžete najít na vlastně debutové dlouhohrající desce od zmíněného Fulcruma. Ano, slyšíte správně, i po tak dlouhých letech na scéně Fulcrum v loňském roce vydal teprve svoji debutovou desku. Jmenuje se East a pokud jste ji náhodou ještě neslyšeli, tak rozhodně doporučuju. My na Waveu jsme ji třeba řadili mezi ty nejlepší desky loňského roku 2025. Teď ale zpátky do současnosti, protože té se budeme věnovat v rámci ukázky, kterou pustím už za chvíli na vlnách Rádia Wave. Tentokrát si tedy budeme pouštět ukázku z nového dílu naší série rozhovorů, které připravuje Honza Žižka. Připravujeme pro vás novou sérii s názvem Bedny, kde Honza zpovídá vlastně světové i české odborníky a odbornice. No a s kým si povídal tentokrát, tak to prozradím už za chviličku právě se slíbenou ukázkou. Do té doby zase další muzika, bude tam patřit Saul se skladbou Přední, taky Black Fondue s trackem Holla Back Girl. No a teď už míříme za britskou hudebnicí Charlie XCX, kterou dneska už vlastně netřeba představovat. Pustíme si jeden z jejich singlů z připravovaného dlouhohrající desky, které se dočkáme ještě v letošním roce. Track s názvem Rock Music mohl vlastně evokovat svým názvem trošku rockovější paletu, která se tam dá určitě slyšet, ale pokud jste se těšili, že Charlie XCX vydá celou rockovou desku, tak na to spíš zapomeňte, protože po těch singlech následujících, které vyšly ještě po tomto, který uslyšíte dnes, tak už je skoro naprosto jasné, že to rocková deska nebude. Rock Music míří k vašim uším.

0: Slovenský hudebník Saul na vlnách Radia Wave v pondělním odpoledni. Teď už ale v dnešním On Airu míříme za slibovanou ukázkou z aktuální epizody naší nové série s názvem Bedny. Bedny, série rozhovorů Honzy Žižky se světovými i českými odborníky a odbornicemi. Aktuální epizoda navazuje na ten předchozí díl s americkou psychiatričkou Annie Lempke věnovaný dopaminu a jeho hostem je spoluautor úspěšné knihy Svět levného dopaminu Vojta Hlaváček z Brain VR. Celý tento díl můžete najít už teď na webu Radia Wave a také ve všech podcastových aplikacích, ale jak jsem slibovala, teď krátká ukázka.
1: Ty algoritmy na Instagramu, na Facebooku se mění, čím dál tím méně vidíme věci, které chceme vidět od našich přátel a lidí, který sledujeme, a čím dál víc vidíme content, který má teda potenciál nějaký virálnosti. Já myslím, že Cory Doctorow tomu říká enshitification, nebo je to jeden prostě z elementů téhle změny. Anna Lempke mluví o tom, že ty sociální sítě jsou určitá fejková verze nějaký komunity, nějakého propojování s lidma. Vy v knize píšete o tom, že tlupa je na jednu stranu jedním z nejdůležitějších evolučních nástrojů, zároveň ale citujete Marka Aurelia, podle něhož je třeba méně řešit, co si o nás myslí jiní. Řekl bys, že se ti v životě daří najít balanc mezi společenskou potřebou, která je teda podmíněná tou tlupou, a schopností neřešit, co si ostatní myslí?
2: Já hodně jsem s tím bojoval na začátku. Bylo to jedno z témat u začátku našeho podcastu před 8 lety. A tím, že jsem tomu věnoval extrémně hodně pozornosti a praxe a tak, jsem s tím fakt aktivně pracoval, tak si myslím, že teďka to je o dost lepší. Že já musím aktivně skoro přistupovat kvůli některým efektům, kterým jsem si vědom, že vlastně člověk může zažít něco, čemu se říká audience capture, takže zajetí publikem. A ty vlastně můžeš být zajatec svého publika, protože ty něco děláš a to, co tě baví, děláš to se svým nejlepším svědomím, vědomím, děláš to, co chceš sám konzumovat, máš nějaký hodnoty s tím spojený, a pak najednou uděláš díl o něčem, co najednou vystřelí v poslechovosti. A teďka, to je dobrý, ty jo, to mělo hodně poslechů, tak to jako bychom mohli udělat zase díl na to, viď? A pak najednou se stane to, že to, co rezonuje nejvíc, začneš dělat. Takže já aktivně říkám, je to jako praxe, je to doslova jako, že to má efekt i ze studií. Ty když nahlas řekneš sám sobě, kašlu na to, co chcete slyšet, budu tvořit to, co chci poslouchat, a to, co chci tvořit já, tak zaprvé ukazuje se, že čím seš zprostší, tím můžeš být, nebo je to na velký populaci, v Americe to bylo ukázané, tak tím můžeš být autentičtější a méně lžeš lidem. A já, když si dovolím říct, že kašlu na ty věci a tak, já to můžu být víc sám sebou. Ty lidi ví, co ode mě čekat. Ty lidi ví, že se neposlechnou všechno, protože nebudeš se ani všechno. Ale to je super. Já nechci lidi, co tam jsou všichni pořád. Já chci kvalitní lidi, co baví, co dělám, i když je to do hloubky se zrovna šroubovat prostě ve vědomí nebo v něčem. A bude to velmi třeba níž, ale jako co? To je jedna z těch nejdůležitějších věcí podle mě v dnešní době, když člověk chce něco tvořit. Ale i když je člověk, který jen tak jako je, tak v dnešní době ho ovlivňují ty názory ostatních a může mít pocit, že je daleko vystavenější, než ve skutečnosti je. A super uvědomění je, že stejně budeš hodnocený. At the end of the day, prostě na konci dne, stejně ti někdo bude soudit. Buď tě bude soudit za to, co jsi vytvořil, nebo že jsi nic neudělal. Takže si můžeš vybrat to, za co tě bude soudit, a vlastně se fakt na to vykašlat a bejt jako, tak jsem tady, prostě suďte mě. A jedna větička, to jsem slyšel od kamarádky z Austinu, když jsem tam byl, tak říkala, dej lidem šanci tě odmítnout. V tom je tolik toho. No jo, vlastně, já potřebuji nebejt sobec, dát lidem mě odmítnout, to znamená, že tam budu víc jako nahatej, ne fyzicky, teda občas i fyzicky samozřejmě, ale budu tam víc nahatej, obnažený, zranitelný, samozřejmě v těch kontextech, asi to není dobrý v první den v práci, ale potom, když buduješ ty pravý spojení connections, tak ty tam nechceš jít s nějakou maskou, ty tam nechceš být s někým jako, hele, tohle se asi bude líbit někomu. No ne, to je super, tak se to bude líbit tady nějakému průměru, ty se stáváš průměrnějším, ale nevytvoříš to reálný connection. Ne, ať ti někdo nenávidí, ten někdo tě miluje a prostě ty buď sám sebou a vlastně to bude možná nejlepší, jo. Tak to mám pocit, že prostě je potřeba v tom dnešním světě.
3: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Domácí kovbojové, tohle byly Brankos Bridge se skladbou Social Guy na vlnách Rádia Wave v pondělním odpolední, konkrétně a přesně o 1:30 odpoledne. No a když už jsme u té domácí hudební scény, tak bych vás ráda pozvala, protože každé pondělí ve 20 hodin večer pro vás nabízíme naši hitparádu neobjevených starter. Teď jsme tedy v té fázi mimo sezónu, mimo hlasování, ale těšit se můžete právě dnes na nový díl. No a hosty letního speciálu startérů budou tentokrát bookerka festivalu Rock for People Michaela Beránková a také umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Dva mezinárodní hudební festivaly, dva hosté a také dva sloty pro letošní finalisty. Tajge a Curtains Please si zahrají právě na těchto festivalech. Jak se vlastně tvoří dramaturgie velkých hudebních festivalů a jak do ní zapadají mladé tuzemské talenty, tak přesně o tom si budeme povídat právě dnes ve 20 hodin večer, no a kde jinde než na Radio Wave.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pondělní odpoledne na rádiu Wave v rámci našeho playlistu nabídlo hudebnici Jessie Lanzu, ale my teď spolu míříme na aktuální výstavy, které můžete navštívit třeba dnes, potažmo i dny následující. Třeba Liberecká galerie Mezi řádky teď aktuálně nabízí výstavu Rohlikárium od Matěje Kania. Tady k vidění tedy do 28. května. No a asi všichni znáte rohlík, který je vlastně produktem masové výroby. Denně tedy vzniká doslova v milionech kusů. No a právě v této obyčejnosti nese velmi silný symbolický náboj. Stává se vlastně určitou syntézou obrazu společnosti. No a tohle gesto, které navazuje na principy pop artu, obrací naši vlastní pozornost k tomu, co obvykle přehlížíme. Rohlikárium představuje estetiku běžnosti. Nabízí pohled na obyčejný předmět, jako na zrcadlo kultury, společnosti i kolektivní zkušenosti. Tahle galerie funguje mimo klasický galerijní provoz a je přístupná non-stop široké veřejnosti a bez bariér. Rohlikárium k vidění do 28. května. Autorem je Matěj Kania a jde o Libereckou galerii Mezi řádky. Přesun do hlavního města. Pražské muzeum Kampa aktuálně nabízí výstavu Kopecký forever. Výstava tedy představuje necelé 20 děl legendárního výtvarníka Vladimíra Kopeckého. Vidět můžete jeho díla od 60. let až po současnost a v takovém soustředěném výběru se tady potkávají malba, kresba i práce se sklem jako rovnocenné polohy jeho díla. Kopeckého tvorba je postavená na neustálém proměňování vlastního jazyka. Ať už jde o střídání určité spontaneity, co se týče gest a konstrukcí, taky různých barevných skvrn nebo linií, vlastně určitého řádu a napětí. Ale tyhle jednotlivé přístupy na sebe volně navazují a vracejí se v nových podobách, aniž by se vlastně opakovaly. Muzeum Kampa má právě dnes otevřeno do 18. hodiny. Můžete tady vidět výstavu s názvem Kopecký forever.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: intenzivní track, tohle je Freak Mode v podání amerických hyperpopových umělců Dorian Electra. No a s další muzikou budeme pokračovat ještě předtím, než odbije pondělí 14. odpolední, což se nestane za příliš dlouhou dobu. Stihneme Bad Sounds nebo francouzské hudební duo Eto se skladbou Secret Things. To vše do 14. odpolední. Potom Alex G, FK Twix a nebo taky ukázka z aktuální epizody naší série Buchty o Bibli.
1: Střední Ice. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelober.
2: Či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střední Ice. Festival, co není střední. Víc na sítích Statku Střední. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

tolik hudebnice je v K-Twix se skladbou Perfect Stranger na vlnách Rádia Wave v pondělí 25. května 14 hodin 6 minut k tomu v tento okamžik. Ano, přehoupli jsme se přes další hodinku a teď je před námi ta poslední společně strávená od mikrofonu z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy. Vás stále zdraví Martina Foldinová. Jak už jsem zmiňovala, poslední společně strávená hodinka času mého vysílání před námi. Já vám v té době nabídnu další várku kulturních typů na dnešní večerní čas. Taky přiložím ukázku z naší aktuální série Buchty o Bibli. Ano, tentokrát tedy Zuzana Fuchsová, Ivana Veselková a Petr Wagner z našeho pořadu Hergot, který je zároveň farář, takže tahle super trojice vytváří naši sérii Buchty o Bibli a já budu pouštět ukázku už ze šesté aktuální epizody. Než se do toho všeho pustíme, před námi zase další muzika Playboy Carty. Slíbím taky domácí hudebnici Máří, která zvítězila ve Startéru v předchozích letech. No a teď už míříme na britské ostrovy za britským elektronickým bratrským duem Overmono, Tom a Ed Russellovi z Walesu. Konkrétně se společně vrátili s novým singlem Lock Up. No a je to zároveň takové oznámení jejich druhé studiovky z druhé studiové desky Pure Devotion, na kterou se můžete těšit už na 7. srpna. Tady jsou Overmono.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Kolem a kolem je všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná,

0: Pondělí 14 hodin 19 minut k tomu ladíte dnešní odpolední on air na rádiu Wave. No a já jsem vám slibovala ukázku z aktuální série Buchty o Bibli. Že byl Ježíš trochu nezvedené děcko, to už víme. No a v další epizodě našeho speciálu Buchty o Bibli se tentokrát podíváme na jeho zázraky. Jaké všechny kousky se mu povedly, jak to s nimi myslel a co si z nich můžeme odnést dnes. Buchty pokládají zvítavé otázky faráři z pořadu Hergot Petru Wagnerovi. Před námi krátká ukázka.
1: O takové iniciaci se Ježíš pustí do práce a sice najde si učedníky postupně.
2: Ty výběra... A jak? Se pověsil si jako inzeráty, jo? Napsal, hledám učedníky.
1: Ale skoro to není úplně jako špatný nápad, protože se zdá podle toho výběru lidí kolem Ježíše těch nejbližších, že jsou to fakt totálně random lidi. Že to vůbec není vybraný ani podle toho, jak by byli hodní, jak by byli duchovní, jak by byli chytrý, to už vůbec ne. Aha. Prostě to tak vypadá, že jde tím krém a nabere toho, kdo mu přijde do cesty a takhle se kolem mě sjede taková nesourodá skupinka těch 12, těch nejbližších. Moc spolu ty lidi nemají společného, asi se všichni mezi sebou nemají asi taky úplně rádi celou dobu, nebo stejně rádi celou dobu, ale je to prostě taková jako skupinka, která se kolem něj utvoří.
3: Ale jsou to všechno muži.
1: Ale tady je potřeba říct, že nejenom, že na spoustu z těch mužů jsou navázané ještě další ženy a že jsou tam další kamarádky v tom širším okruhu, ale ten nejbližší okruh má teda 12 chlapíků. Teď už se dostáváme k tomu prvnímu zázraku, což je zázrak typu party. To je oblíbený typ Ježíšova zázraku.
2: Na party, jo?
1: Je to prostě...
3: Chlebičky.
2: To by podle mě tenhle typ zázraku si myslím, Petře, že by byl oblíbený i dneska u lidí. Zázrak na party.
1: To zcela stoprocentně, ale taky nám dokumentuje, že Ježíš prostě není suchárek, že s ním je legrace a že to bere suchárek. Tak, že ta služba není nudná, suchopárná a zcela jenom duchovní, ale on jde na svatbu, jde tam s maminkou a jde tam s těma svýma kamarádama a na té svatbě se stane věc, která na Blízkém východě je veliká ostuda a sice, že tam dojde víno.
2: Ty
1: svatby trvaly tehdy minimálně 7 dní a 7 nocí,
2: tak to si
1: ale když už někdy
2: vínka.
1: V půlce dojde víno, tak to znamená, že to někdo pokazil, významně to pokazil. Pokazil to ženich, jehož to je zodpovědnost, pokazil to asi taky správce svatby, který by to měl mít spočítaný, ty svatby byly vždycky veliký, ale nemohl.
2: To je teda kalba s velkým K, ale Peťo, 7 dní tam teda takzvaně.
1: No tak na tom Blízkém východě ještě doteďka ty svatby jsou takhle nároční několika denní a lidi si kvůli tomu berou třeba
3: půjčky. Že to není na úřadě a tak.
2: Dobře, takže ale zpátky teda k věci, takže Ježíš se svýma kámíkama a se svojí mámou.
3: Jdou na kalbu.
1: Ano.
2: Neboli na svatbu a tam se stane průšvih, že tedy dojde víno.
1: Ano, já bych chtěl, abyste to přečetli, protože je to kraťonký a myslím si, že to nejlíp zní v tom evangelijním podání.
2: Jako myslíš, ta historka, které se to týká.
1: Ano.
2: Řekni ještě teda, Petře, z čeho budeme citovat, aby všichni byli v obraze.
1: Budeme citovat z Janova evangelia, kde je tenhle zázrak popsán.
4: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Japonská experimentální popová kapela Chai, teď na vlnách Rádia Wave, velmi čerstvě za námi v pondělním odpoledni, v odpoledním on airu. No a já vás zvu k poslechu z brusu nového podcastu Rádia Wave, který se jmenuje Fasády. Možná si pamatujete pořad Bourání, který se věnoval architektuře, urbanismu, byl to pravidelný formát, který jste mohli potkávat řadu let ve vysílání Rádia Wave. No a právě ten teď ve stejném čase, tedy právě dnes v pondělí od 18. hodiny ve vysílání vystřídal pořad Fasády. Fasády je podcast, kterým vás provází kolegyně moderátorka Alena Harciníková. No a tentokrát se můžete těšit na teprve druhou epizodu. Tentokrát se tedy zaměříme na prostor, který patří nám všem. Veřejný prostor. Je to tak trošku náš společný obývací prostor, takže hodně záleží na tom, s kým ho vlastně sdílíme. Hostem druhého dílu podcastu Fasády je tentokrát architekt Marek Sivák z iniciativy Pěstuj prostor. Společně s Alenou Harciníkovou zjišťují, proč sousedské vztahy ovlivňují to, jak bezpečně a dobře se ve městě cítíme. Pokud to taky chcete vědět, tak nalaďte dnes od 18. hodiny vysílání Rádia Wave Dávají fasády.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: V pondělním odpoledni na Rádiu Wave nabízím poslední várku kulturních tipů. Tentokrát tedy za živou muzikou někam ven, tedy na koncerty. Mám pro vás tři tipy, které se uskutečňují venku. No, všechny budou patřit milovníkům kytarové muziky. Brněnský kabinet Moose otevře brány v 8 hodin večer a vystoupí američtí Death Club. Je to taková kombinace grindu, power violence a hardcore punku s takovou disonantní kytarou a všudy přítomným pocitem úzkosti, plus tedy dvě domácí power violence formace Lily Elbe a Humanity is Fun. Death Club z Ameriky dnes v 8 hodin večer na brněnském kabinetu. Pražská klubovna, 19. hodina, tady se hraje z Británie. The Cosmic Death jsou amorfní blob, takové vesmírné rockové energie, pocházející z Glasgow, tedy ve Skotsku. Jejich experimentální skladby často dosahují takové zvukové destrukce. Můžete se těšit na různé opakování, syrové harmonie, takže pokud je to něco, co vás láká, The Cosmic Death, 19. hodina, Praha, klubovna. A ještě jedna třetí hudební pozvánka, co se týče kytarové scény, tentokrát do Vršovic, do podniku Kafe v lese. Tady můžete vyrazit o 7:30 večer a dorazí kanadská alternativně rocková kapela Moon Dodgy a jako support taky pražská alt-rocková formace Bad Juju. Kafe v lese, 7:30 večerní.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Listen up. There is no before, there is...

0: Praze usazený rapper ze Slovenska, ovšem Eduv syn a jeho skladba Včera se teď na vlnách Rádia Wave. My ale nebudeme včerejší, budeme dnešní, budeme velmi aktuální.
1: Žijeme přítomnosti.
0: Přesně tak. A to s Kájou Vladykou za mikrofonem. Ahoj.
1: Ahojky.
0: No je po víkendu, tak co, jaké to bylo?
1: No bylo to krásné a hlavně už slunečné, tak pojďme zatleskat sluníčko.
0: To je hezké, já nebudu tleskat, já nemám ráda léto, víš, takže protipoly se potkávají teďka na jednom místě, ale to nevadí, prostě každý jsme nějaký, no.
1: Jo, každý jako... jsme nějaký, ale tak třeba k jezírku si ráda sedneš, ne, když je takhle teplo, nebo
0: jo,
1: někam
0: to jo.
1: Do přírody.
0: Já si spíš radši vezmu batůžek a schovám se někam do lesa, jo. Aby na mě to sluníčko vůbec nesvítilo.
1: Jako v tom městě, no, když musíš do práce a tak samozřejmě, že to není
0: blbý,
1: úplně
0: no.
1: Jako letní pohodinda,
0: to
1: ale...
0: pak ráda jezdím metrem docela.
1: No, to je super, to miluju a tramvaj.
0: Tramvaj je to horší trochu, no. Tramvaj je to trošku horší. A počkej, čím jezdíš do práce?
1: Dneska jsem přijel na kole, potom teda i metrem, takže na kole a metrem.
0: Ty jezdíš na kole? Wow, no. V takovém vedru.
1: Ale jenom tak víš, jako u řeky, tak jako v Holešovicích na Letný.
0: Jo, takže prostě bez kopců.
1: Mezi auta bych se bál, no, a na kopce samozřejmě taky. A hlavně to auto, aby mě teda nesrazilo.
0: Ty jo, co se člověk nedozví po tolika letech. Já jsem vůbec nevěděla, že vášnivá cyklistka prostě takhle ve studiu Rádia Wave. Tak dobré vědět. Nezapomeňte se hydratovat každopádně.
1: No to je hlavní, to je úplně nejhlavnější.
0: Vidím, že máš pitíčko s ledem, tak to kvituju, správně děláš, dobře děláš.
1: Děkuji.
0: A hlavně budeš hydratován po následující 3 hodinky ve studiu Rádia Wave.
1: Hudbou a kulturou.
0: A taky pitíčkem, vším tímhle dohromady. A vy budete třeba i hydratovaní hlasem Káji Vladyky.
1: Ježiš, já doufám, že ano.
0: No, já doufám. Ale já bych se nebála. To je skoro jasné vlastně.
1: Děkuju.
0: Já vidím takovéto emoji s těma kapičkama teďka, jak tam, víš, co myslím?
1: No, to může znamenat mnohé věci.
0: Mnohé věci. Já odcházím při pondělku. Doufám, že to bude krásné. Já bych se nebála. Pa, pa, pa.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

To byla kapela SafeMind na vlnách Radia Wave a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Krásné odpoledne, doufám, že se máte hezky. Máme 8 minut po 15. hodině v pondělí 25. května. Já tedy pro vás v dnešním odpoledni budu až do 6, no a teď ještě než nám odbije čtvrtá, tak si dáme například tipy na filmy a na kina, což je krásná věc, kterou si můžete zpříjemnit tento krásný letní den, respektive možná potom večer. Taky nás čeká ukázka z nového Hergotu, no a potom už jsou před námi nová Tuvalu, Nicole Miglis a nebo Maryland.

0: Hostem spirituálního magazínu Hergot byl básník, spisovatel, novinář a hudebník Jáchym Topol. Mluví o své nové knize Peklo neexistuje. O víře, pochybnostech a naději ve světě, který se často tváří, že pro duchovní otázky už nemá místo. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Vy jste jednou řekl, že boží tvář člověk někdy spatří až v okamžiku zoufalství a že se vám to stalo dokonce a že to bylo úplně bezvadný. To je, myslím, citace přesná. Co se to tehdy vlastně stalo a co to vlastně bylo?
2: To já vám ale neřeknu.
1: Dobře.
2: Jako každý člověk, nebo každý ne, ale hodně lidem se stává, že někdy v životě zažívají fakt ty propasti zoufalství. Že jo? To, ale nemluvím teďka o nějakých klinických depresích, kdy člověk nevstane fakt z postele, ale někdy se máte pocit, že se vám život vymknul, že to nezvládáte, že je to špatně celý. A já jsem měl to štěstí, že jsem v těchto okamžicích fakt narazil na něco silnějšího než já. Jako dobrýho. A dokonce tady jsme mezi tady sebou, my čtyři, tak mám pocit, že mě to možná i zachránilo od chlastu. Což teda ještě mý dny nejsou sečtený, tak nevím, jak to dopadne. Ale mám pocit třeba, že jsem opravdu v životě zažil roky, kdy jsem o toho alkoholu jako couval, nebo se ho bál. Z takového toho rozdivočelého mládí, undergroundového, dlouhovlasího, v té tradici Haška a Hrabala a Jirousa a ostatních, tak jsem byl tak rozjetej, že pak jednu dobu jsem opravdu si začal dávat pozor. No. A tam najednou jsem cítil, že opravdu mě někdo jakoby chrání. A to je zajímavé třeba, že na setkání anonymních alkoholiků, kde je spousta ateistů a kde je spousta chytrých lidí, ale spousta lidí, kteří, já nevím, sotva prošli základkou, nevím, jak to mám říct, tak vlastně tam ty lidi, kteří jsou z nejrůznějších sfér, se shodnou na tom, Bůh je, je to potřeba. Když ho potřebujete a dovolíte, tak vám pomůže.
1: Já chápu, že nechcete popsat ten zážitek celý, to je jasný.
2: Kolik bylo víc, jo?
1: A zajímá mě vlastně takovej detail na tom, jak to člověk pozná, nebo jak vy sám to pro sebe poznáte, jo, teď to bylo, teď se mě Bůh dotknul. Je to trošku na ten způsob toho Mojžíše, který vlastně vidí jenom toho odcházejícího Boha. To znamená, že on už tam jako není, on už jde pryč a teď to člověku všechno dojde. A nebo je to fakt ten úplně jasný okamžik.
2: Já se právě fakt bojím nějaký ezoterie, to je prostě vnitřní pocit.
1: No v tomhle prostě, pořadu se ani té ezoterie nemusíte bát.
3: Tady se nemusíte bát vůbec ničeho.
2: To je dobrá věc prostě, no. A jakmile začneš v souvislosti se mnou mluvit o Mojžíšovi a tak dál, tak úplně cítím, jak se mi ježí srst. A je to na mě moc velký a bojím se. Jako. Ale je to prostě jistota nějakého dobra, no. Že je. A je hodně na tobě, aby se s tím přiblížil. Není to úplně zadarmo.
3: A byl to pocit? Nebo byl to opravdu obraz, když mluvíte o boží tváři?
2: No, v podstatě jistota. Je to dobrý. Tak tohle jsem v žádném rozhovoru ještě fakt nevybaloval takovýhle věci.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
4: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byl Sentej na Radio Wave. Máme 15 hodin a 32 minut v pondělí 25. května. To znamená, jediné festivalová sezóna je za dveřmi. No a pokud by vás zajímalo, jak vznikají největší hudební festivaly v České republice jako Rock for People nebo Colors of Ostrava, tak doporučuji poslouchat dnešní Starter. Hosty letního speciálu Starteru budou právě totiž bookerka Rock for People a umělecký ředitel Colors Filip Košťálek. Jak se tvoří dramaturgie velkých hudebních festivalů a jak do ní zapadají mladé tuzemské talenty, to poslouchejte dneska ve Startéru ve 20 hodin.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 39 minut v pondělí 25. května a já už pro vás mám tipy kam na film dneska a taky na jaký film samozřejmě. Začínáme Přerovským kinem Hvězda, kde můžete dneska v 17:30 vidět nový film ze série Star Wars, Mandalorian a Grogu a ve 20 hodin potom horor Pasažér. V plzeňské Měšťanské besedě můžete dnes vidět české drama Šikmý kostel v 19:30. Univerzitní kino Skala v Brně má dneska na programu nového Jima Jarmuše Otec, matka, sestra, bratr v 17:30 a potom ve 20 hodin naprostou klasiku světové kinematografie z roku 2001. Za mě možná jeden z nejlepších filmů ever, a to Shrek. V Brně univerzitní kino Skala dneska ve 20 hodin. A v pražském komorním kině Ewald můžete dneska ve 17:45 vidět slovenský dokument o manželství a nevěře Hranice věrnosti. To je pražské komorní kino Ewald.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

15 hodin a 47 minut na rádiu Wave doznívá Cosmetic Institute s trackem Nový závislosti. Ještě než budou 4, tak si dáme King Gizzard a Lizard Wizard. Zapomněl jsem a Anna Vaverková Culture Abuse nebo novou Charlie XCX. No a hned po 16. hodině na vás čekají Sigrid a Táňa Lvovská.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: podcast Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: To byla Taňa Lvovská s trackem Mellow na Radio Wave. Máme 5 minut po 16. hodině a pokračuje pondělní odpoledne na Radio Wave s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte, venku je krásně, no a před námi je pořád stále spousta krásné hudby a kulturních tipů. V téhle hodince si dáme například tipy na divadla dneska večer. Je před námi taky ukázka z nové série Radia Wave Nádech, tentokrát o párové terapii. No a z našeho pondělního playlistu už jsou před námi Ear, Cautious Clay a nebo Cousins Like Shit a Farce.
1: Are you videoing me right now?

0: Musíme o sobě v partnerském vztahu vědět všechno, nebo máme právo na tajemství? Jak do toho vstupuje úzkost nebo potřeba kontroly? Co můžou naše vztahy díky sdílení náročných zážitků získat a jak vlastně vzniká důvěra? O tom všem je první nádech, nový pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Lucie Zajda mluví s párovým terapeutem Janem Vojtkem a tady už je krátká ukázka.
1: Každý máme právo na tajemství. Co to znamená? Jasně, že nemáme o sobě vědět všechno. Jo, ta znalost všeho o tom partnerovi nebo partnerce, a je jedno, na koho jste, tak ona vyplývá z nějakého takového pseudoromantického předpokladu, že když budeme o sobě vědět všechno, tak to bude skvělý. Skvělý to bude v tom, že my se nebudeme zraňovat, nebudeme překvapovaný v tom našem vztahu a budeme mít jakousi takovou jistotu, že to prostě bude minimálně na pár let. Na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli vědět hodně věcí o tom partnerovi. My bychom měli prostě spíš vědět takový ty bazální, základní kameny vztahu, jako jo, jaký jsou hodnoty tvoje, jak uvažuješ o světě, jaký je tvůj světonázor, jak se vlastně vztahuje ke světu a ke mně. Každému bych doporučil, že když budu mít tu potřebu, jo, říct, řekej mi o sobě všechno, jo, nebo budem si nějaký věci říct, tak než tohle vypustím z pusy, udělejte si tu sebereflexivní otázku, proč to vlastně potřebuju vědět. Protože je to buď je to kvůli, může to být kvůli úzkosti. Jo, že já vlastně mám představu, že když o tom budu vědět hodně nebo všechno, tak budu nějak míň ohrožený nebo ohrožená, mm-hmm, jo, tím vztahem. A tak, ale to je moje úzkost. A pak na druhou stranu to platí pro toho dalšího člověka, který to tajemství chce udržet za každou cenu, aby se sám udělal nějakou zase sebezpit, aby se řekl, proč to potřebuji udržet? Jo, v čem mě to vlastně chrání, ale taky v čem mě to ubližuje? Věci, které opravdu by mohly velmi znekvalitnit život toho našeho partnera, tak to může být téma, který já si v sobě mám probrat, jestli mám nebo nemám to říkat.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 26 minut v pondělí 25. května. Já už pro vás mám tipy na dvě divadla dneska večer v Brně a v Praze. Začínáme brněnským Hadivadlem, kde můžete dneska od 7:30 vidět inscenaci Pan Biedermann a žháři, která se ptá, jak se konfrontovat s něčím, co je nám cizí a čemu nedokážeme nebo dokonce nechceme porozumět. A kde dnes taky leží hranice mezi solidaritou a konformismem. V titulní roli pana Biedermanna se představí dlouholetý člen hereckého souboru Hadivadla Jiří Miroslav Valůšek. To je brněnské Hadivadlo dneska v 7:30. A v pražské vile Štvanice můžete dneska od 18 hodin a potom i od 20 hodin zažít anatomii blízkosti, tedy multimediální činoherní inscenaci o tom, co dnes znamená být spolu. Autorská inscenace je mozaikou intimních situací, vzpomínek a rozhovorů, které mapují různé podoby blízkosti, ale i osamění a touhy po vztahu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty, co pak chceš, aby byl smutnej?
3: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

Máme 16 hodin a 37 minut, na rádiu Wave doznívá Iggy Majerov s trackem Going Backwards a já mám pro vás jednu čerstvou novinku od nashvillské indie rockové skupiny Howdy, která oznamuje novou desku Big World. Novinka z ní se jmenuje Try, Try, Try, tady to je, hned potom Weird Sky a to je Tavangelis nebo Lola Young.

0: jinou cestou dám.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: To byla Lola Marsh, Shot Shot Sherry na Radio Wave, máme 6 minut po 17. hodině. Pokračuje nám poslední hodinka společného pondělního odpoledne s Kasem Vladykou, doufám, že si ho užíváte, venku je krásně, každopádně ještě než my se rozloučíme, tak si dáme například tipy na koncerty v Praze a v Brně dneska večer. Dáme si taky ukázku z nového dílu podcastu Boys, který navštívil Petr Bouška, no a z našeho pondělního playlistu už jsou před námi Action Bronson, Shura nebo Small Town Life.
1: Já jsem nadšená. Yeah.

0: 8 letech končí ve vysílání Rádia Wave pořad o duševním zdraví Balance. Jeho autor Petr Bouška proto přišel za Krištofem do pořadu Boys, aby trochu bilancoval, ale taky, aby se zamyslel nad duševním zdravím mužů a nad zásadními momenty ve svém životě. Celý díl Boys najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Já bych tam viděl dvě takové linie. Jedna je, že musí být jako nějaká vůle a otevřenost. A to se děje třeba i díky tvému podcastu, že prostě muži mluví o těch věcech. Myslím si, že hodně pomáhá, když mluví nějací lidé, kteří jsou známi, kteří právě často slouží jako ty vzory. Jo, kde si lidi domalujou, jak jsou prostě úspěšný, bohatý nebo schopný, tvůrčí. A když takový člověk přijde a mluví o tom, že prožívá nějaké věci, které nejsou příjemné, nebo vytváří kontrast k tomu, že třeba vystupuje jako mediální persona, že je hodně drsnej, ale ve skutečnosti zažívá nějakou jako jemnost a umí s tím pracovat. Tak to je super. Prvně nějakým způsobem podle mě to medializovat, mluvit o tom, a v druhém plánu to nějak i normalizovat a mluvit o tom ve svých přátelských kruzích. Jo. A další ta linie je, že bohužel spousta lidí k zájmu o toto téma a k nějaký jako péči a sebepoznání dovede až nějaká krize. Když jim fakt v tom životě všechno začne selhávat, začne jim být blbě, tak tam je třeba zajímavý, že muži častěji jak to v sobě utemovávají. Když se furt teda bavíme v tom jako genderovém stereotypu, já nejsem úplně jeho zastánce, ale myslím si, že to je jako nejvíc srozumitelný a nevím, jak bych o tom mluvil jinak, tak pravděpodobně žena častěji půjde do terapie nebo si o tom něco nastuduje, nebo to bude sdílet s kámoškama. Muž pravděpodobně sáhne třeba k nějakým psychoaktivním látkám, k násilím a obecně jako k destruktivním nebo sebedestruktivním jako tendencím. Je třeba o tom mluvit, je třeba být jako vzorem, je třeba samozřejmě zapojit do toho, co se týče genderu, prostě všechny ty kategorie. A zároveň si myslím, že v tomhle, ačkoliv bych nechtěl delegovat jako na ženy odpovědnost za mužské duševní zdraví, takže je úplně v pořádku, že začínají mít daleko větší nároky na svoje partnery, potažmo manžely, potažmo jiný typy vztahů, aby ty chlapy se nějakým způsobem líp chovali a pracovali na sobě, protože ve finále to odnesou všichni. Jo. Ale pro mnoho mužů je právě nějaký ten karambol, zejména vztahovej, je takovým jako impulzem s tím konečně něco dělat. Jo. Když to vypadá, že třeba přijde o vztah, nebo právě když si dlouho jako nemůže najít vztah, tak je to strašně krizová věc, protože to je právě ta cesta na tu dark side, jo? To je ta cesta k těm jako incelům a k té toxické maskulinitě. Takže si myslím, že bychom měli přijít s lepší společenskou nabídkou toho, jak oslovit tady tu zranitelnou cílovou skupinu na rozhraní. Boys.
2: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas, rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je přesně 17:30 a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tipy, a to na živou hudbu a koncerty dneska večer v Brně a v Praze. Začínáme brněnským kabinetem Muse, kde dneska od 20 hodin vystoupí Def Club, Lily XLB a Humanity is Fun. Čeká vás tedy kombinace grindru, power violence a hardcore punku s disonantní kytarou a všudy přítomným pocitem úzkosti. V pražské klubovně dneska od 19 hodin vystoupí The Cosmic Dead a Noonmite. The Cosmic Dead jsou amor lop vesmírné rockové energie pocházející z Glasgow.

0: Rádia Wave.
1: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: 17:37 na rádiu Wave doznívá Kali Uchi s trackem Moonlight a ještě než se za chvilku rozloučíme, tak mám pro vás z brusunové elektronické hudební duo Salem. Jejich novinka se jmenuje Red Dragon, tohle už jsou oni, hned potom Fletcher anebo Island Mint.
1: Novinka na rádiu Wave.

0: Máme 17 hodin a 47 minut a na rádiu Wave doznívají Island Mint s trackem Tunnel Vision. Už za malou chvilku v 18 hodin můžete poslouchat z Brusunové fasády, v 19 hodin buchty o Bibli a ve 20 hodin potom zase hudební pořad Starter. No a pokud by se vám chtělo úplně ještě nakonec si dát trošku živé hudby, tak ve 21 hodin pořad Stage. To už je za mě všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka. Mějte se krásně.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích, seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
3: Ahoj, moje jméno je Alena Harciníková a vítám vás u dalších fasád. Jsem ráda, že se mnou znovu jdete odkrývat tváře veřejného prostoru a města. Dneska se podíváme na sousedské vztahy. Jestli se s někým v okolí známe, totiž dost ovlivňuje náš samotný pocit z města.
4: Tak já akorát vycházím z mýho bytu a jdu se projít tady po neighborhoodu. Když jsem se připravovala na tenhle díl, tak mi totiž došlo, že já se svýma sousedama moc neznám. Respektive s pár z nima z nich se zdravím, s pár z nich si řekneme, jak se máme, ale to je tak všechno. A vlastně moc nevím, jak to tady s těma sousedskýma vztahama je. No a protože nechci jenom rozumovat, ale chci třeba i trochu činit, tak jsem si řekla, že se na to půjdu zeptat na místo nejpověřenější, a to je do místní trafiky. Dobrý den.
5: Ale, anebo mám tu nějaký místu, kde to se stalo mně, že tam stála máma, ale něco potřebuje tam on.
4: Pardon, já vás nechci rušit, já mám takový netradiční dotaz.
3: Já tady vidím kousek a teďka zrovna řeším dost sousedský vztahy. A myslím si, že není pověřenější místo než trafika, kde se můžu o sousedství hodně dozvědět. Tak jak to máte vy tady s našimi sousedy? Znají se tu lidi?
6: Znají se tady lidi poměrně, jako bych řekla, dost dobře. Hodně chodí pravidelných zákazníků a bohužel vzhledem k tomu, že je to stará čtvrť, tak dost zákazníků už mi jako pomřelo, ale točej se tady víceméně jako stejný.
3: Takže většinou to obnáší i to, že si třeba popovídáte trošku, než něco koupí.
6: Ano, popovídáme si.
3: Je pro vás důležitý znát lidi, kteří k vám chodí, anebo obecně je pro vás důležitý, když tady žijete, znát lidi, kteří bydlejí kolem vás?
6: No tak jako je to příjemný, je to lepší ty lidi znát, že už víte, co od nich můžete čekat, víte, co jim můžete prodat. Pomáháme si, pomáháme tady jedný starý paní s autem, navštěvujeme se, popovídáme si, vycházíme si vstříc v různých věcech.
3: Já myslím, že naše generace třeba už to má trošku jinak, nebo minimálně v tom městě, že se vlastně tolik neznáme. Tak je něco, co byste mi poradila, co mám třeba dělat, abych víc znala moje sousedy?
6: Jo, ale mě teďka zrovna nic nenapadá.
3: Nebo jak byste se...
6: Příjemný, protože a vnímat lidi okolo sebe a ne si hrát s telefonem.
3: A jak byste se seznámila třeba se všema tady?
6: No já tady, vzhledem k tomu, že už jsem tady přes 20 let a ještě uklízím a jsem vstřícná, tak tím jako se ke mně lidi jakoby stahujou, se dá říct.
3: Takže prostě se zdravit a být milý a všímat si toho, co se děje kolem mě.
6: Ano.
3: Tak to je super. Tak já vám moc děkuju, to je všechno. A od teď se můžu chodit s tím, že vás znám, takže ano. Mám prvního souseda na listu, který si můžu očkrtnout, to je super.
6: Tak jo.
3: Děkuju. Mějte se, nashledanou. Vidíte, a ani to tolik nebolelo. Možná si na začátku budete muset projít lehkým cringem, ale myslím si, že to k tomu seznamování vždycky patří. A pokud jsem to zvládla já, tak to zvládnete i vy. No a teď už si se mnou pojďte poslechnout, proč je vlastně vůbec důležitý ty vztahy udržovat.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města na Rádiu Wave.
3: Mým dnešním hostem je architekt Marek Sivák. Věnuje se veřejnému prostoru, urbanismu a zapojování lidí do plánování měst. V Plzni stál u vzniku iniciativy Pěstuj prostor a dnes spolu se svou kolegyní, krajinářskou architektkou Karlou Kupilíkovou, pomáhá obcím a městům po celé republice s plánováním a rozvojem veřejných míst. Jejich iniciativa se jmenuje příhodně Architekti prostoru. Jsem ráda, že jste dnes přišel. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: My se dnes spolu budeme bavit hlavně o komunitě a sousedských vztazích. Než se ale dostaneme k architektonickým a urbanistickým teoriím, tak mě zajímá, jak to máte vy. Bavíte se svými sousedy?
7: Bavím. Mám vlastně radost, že žiju v poměrně hezkém sousedství. Bydlím v Plzni, bydlím v bytovce z druhé poloviny 20. století, která tvoří takový velký vnitroblok, jenže částečně společný pro několik bytových domů. A v Plzni máme takový skvělý projekt, nebo měli jsme takový skvělý projekt, který byl odkazem Evropského hlavního města kultury, jímž byla Plzeň v roce 2015. A to je takzvaný, nebo byl takzvaný Den sousedů. A já, když jsem se tam pak přestěhoval na tuto pro mě novou adresu, tak první rok jsem to teda nestihl, ale druhý rok tak jsem tam uspořádal akci právě na ten Den sousedů s cílem poznat se lépe právě se svými sousedy. A od té doby se jednak ta akce i zopakovala, jednak se tam přistěhovali i další podobně smýšlející lidé a vlastně třeba sousedé přímo naproti mně, tak se do toho krásně obuli po domluvě s námi, tak tam přestěhovali do vnitrobloku i dětské hřiště ze své zahrady. To trošku nakoplo a společně jsme tam začali zahradničit, takže to je vlastně moc pěkný a moc dobře se tam cítím.
3: Vy, jak jste to hned popisoval od začátku, tak jste i popsal to prostředí, ve kterém se pohybujete. Já jsem tohle hodně pocítila, když jsem byla na Erasmu v Dánsku. Byla jsem v Aarhusu, což je takové studentské město. Tou dobou, co já jsem tam byla, tak byla zima, ale došlo mi, že i tak trávím venku mnohem víc času, než bych trávila třeba tady v Čechách. Přijde mi, že to je tím, že ten veřejný prostor je uspůsobený tomu, abych se tam zdržovala a ne přes něj pouze přejížděla. Opravdu může ten veřejný prostor tak moc ovlivňovat naše chování?
7: Určitě si myslím, že ten veřejný prostor proto může udělat hodně. Mám také zkušenosti ze zahraničí, včetně Nizozemí. Byl jsem v Aarhusu, ale ne na dlouhou dobu, ale byl jsem v Eindhovenu studijně přes půl roku. A mě třeba, já moc rád chodím i pracovat ven. Co mě chybí v řadě měst a v Plzni hodně, jsou místa, kde můžu vlastně jít do veřejného prostoru města, si sednout ke stolu, pracovat. Vlastně od mýho bydliště v centru města to není nikde, respektive ano, můžu si sednout do kavárny a je to určitě jako fajn možnost, ale jednak ne každý den mám chuť na 10 kafí. A někdy prostě chci sedět taky jenom ne v podniku, ale na náměstí, v přírodě a podobně. A vlastně nejbližší takovýhle místa v Plzni, a to bydlím relativně v centru, tak právě nejsou v centru, ale jsou v širším perimetru, takže musím sednout na kolo a ujet třeba několik kilometrů.
3: Když mluvíme o těch kavárnách, tak často s tím souvisí to, že si to třeba nemůžeme úplně dovolit. To je téma, ke kterému se taky dostaneme. Ale na začátek by možná bylo fajn i si ten veřejný prostor nějak definovat. Co to vlastně je? Jsou to parky, náměstí nebo jsou to i ty kavárny? Je to veřejná doprava? Co všechno vlastně můžeme do toho veřejného prostoru zařadit?
7: Tak veřejný prostor, já to stáhnu teďka vlastně na fyzický veřejný prostor, protože třeba i to, že jsme tady v Českém rozhlasu, tak jsme de facto ve veřejném prostoru mediálním. Tak ten fyzický veřejný prostor je vlastně místo, na který by měl mít stejný právo, stejný nárok každý z nás. Děkuji za tu otázku. My děláme taky právě ještě se spolkem Pěstuj prostor, děláme taky program pro školy na několik pro nás důležitých témat a často se tam bavíme se studenty právě o tom, co to veřejný prostor je, jak oni to vnímají, co by si pod tím představili a tak. No a to, že je veřejný prostor vlastně, že náměstí je veřejným prostorem, park, takový nejčastější veřejný prostor ve městě je samozřejmě ulice, tak na to většina lidí jako narazí nebo to vymyslí, ale pro mě je důležitý, že veřejným prostorem je třeba i parkoviště nebo podchod. A to moje právo na ten prostor, které je teda stejné jako každého dalšího, to znamená, neměl bych tam mít větší nebo menší práva, tak neznamená jenom, že tam můžu třeba projít, ale znamená to i, že můžu chtít, aby ten veřejný prostor nějak vypadal a nějak fungoval.
3: Když se podíváme na sousedské vztahy a veřejný prostor, tak kde se nejčastěji lidé setkávají? Je to náměstí nebo jsou to ulice?
7: Tak nejvíce asi potkáváme na ulicích, ale mám zase pocit, že ty české ulice a čest výjimkám tolik nevybízejí k tomu se někde zastavit. My se hodně, ať už jako architekti prostoru nyní, nebo v minulosti hodně pod lavičkou právě Pěstuj prostor, tak se věnujeme participaci. A mně přijde velmi zajímavý vlastně, jak lidé reagují na ty možnosti proměn veřejných prostranství a jaké potřeby, jaká přání vyjadřují. A mám pocit, že i když se to hodně lepší, tak pořád v Čechách nechceme ten veřejný prostor užívat tak moc, jako je zvykem v řadě zahraničních zemí. Já mám teďka krásnou čerstvou zkušenost třeba z jihu, z Majorky. Tam i v hlavním městě, tak prostě večer odbije 6. hodina, oni jsou taky pozdější, takže o trošku později než u nás. Všichni se vyrojí ven, jdou s dětskama na dětské hřiště, i klidně takhle na večer, není to nic divného. A posedají si tam do parku před kavárničky, ale tak, že nikdo nesedí sám. To se mi tam hodně líbilo. Já tam nebyl prostě jediný stůl, kde by seděl jeden, dva lidi. Oni si vždycky tam poskupí ty židličky a vlastně združí se do takových jako hloučků, třeba 10, 12 lidí a prostě spolu povídají, rokujou, smějou se, zdraví se navzájem a tak. A to mi přijde, že někdy už se trošku daří i u nás a jsem rád za každou takovouhle pozitivní vlaštovku. Ale pořád mám pocit, že často taková ta buď převažující, anebo někdy možná ne převažující, ale hlasitá myšlenka je, helejte se, ale moc mi tady nerušte to moje soukromí.
3: A když vlastně mluvíte o tom, že vy jste v rámci jak Pěstuj prostor, tak v rámci architektů prostoru pracovali s veřejností, vlastně jste participovali, ptali jste se jich na to, co by v tom veřejném prostoru potřebovali. Jaké jsou ty ingredience na teda tu ideální ulici, kde by se ty lidé mohli potkávat? Co si myslíte vy jako architekt a co třeba vám pak říkala i ta veřejnost, jestli se to nějak lišilo nebo jestli jste se na tom shodovali?
7: Tak pořád tím primárním shromažďovacím prostorem jsou ty parky a náměstí. Někdy se to prolíná, máme hodně parkových náměstí. Je fajn, když ta ulice poskytuje určitá zastavení. Může to být jenom křižovatka, rozšíření, může to být prostě malý plácek, záleží hodně na charakteru ulice, jestli je to velký bulvár, kde jezdí tramvaj, kde je potřeba i třeba intenzivnější nebo nějaká motorová doprava, nebo je to nějaká boční ulice, kde může být i smíšen provoz chodců a třeba té motorové dopravy. Ale v mnoha místech tak se dá vytvořit takové hezké prostě nárožíčko, zastavení s jedním stromem, s lavičkou. Oživí to právě zejména parter, dejme tomu, může tam být ta kavárnička, ale může tam být i třeba jenom mateřská školka, před kterou čekají ty rodiče. A je skvělé, když vlastně to řešení vždycky ctí nějaký hlavní zásady urbanismu a architektury. A myslím si, že to je právě hezké i třeba na tom zahraničním prostoru, že nepracují jenom s těmi velkými věcmi, velkým náměstím, velkým parkem, ale právě i s tím drobným urbanismem. A i když je to třeba zrovna ulice, kterou pouze projdeme, dejme tomu z našeho bydliště do toho parku, tak pořád mi přijde hodně jako důležitý třeba pro naši nějakou psychickou pohodu nebo pro radost z toho, že tam projdeme, radost z toho dne, jestli je ta ulice hezká a dobře pojatá, jestli tam jsou třeba stromy, jestli je tam pěkná dlažba, nebo je to ulice prostě, kterou proběhneme co nejrychlejš, protože prostě je to děsné místo.
3: Takže když vezmeme nějaké ideální náměstí, tak na něm bude kde sedět, bude se tam kde schovat jak před sluncem, tak třeba i před deštěm. Bude tam asi místo, kam si můžu dojít na záchod, nějaké místo, kde se budu moct napít. Ještě na něco zapomínám, dětské hřiště jste zmiňoval, ideálně.
7: Ono vždycky záleží vlastně, co to je za prostor a jaké má měřítko. Jsou místa, které jsou maličký a už mají předem danou nějakou funkci. Může to být právě místo poblíž mateřské školy, kde je jasné, že tam třeba budou vybíhat se venči třídy mateřské školy, ale je fajn i v tom případě to otevřít nejenom jim, ale vlastně to uspůsobit i pro další veřejnost. A pak jsou místa, která jsou velká a která těch funkcí pojmou hodně. A přijde mi takový recept zase osvědčen hodně v zahraničí, v Dánsku, v Nizozemí. Je ta multifunkce, spojování vlastně různých cílových skupin napříč generacemi. To znamená, můžu mít skvělý náměstí, kde prostě v jednom místě se budou dobře cítit babičky, budou tam mít tu svoji lavičku, prostě takovou, na kterou jsou zvyklí, ten svůj strom, ten svůj stín, a o kus dál můžou jezdit skejťáci a o kus dál si tam prostě tátové, mámy můžou hrát se svými dětmi. Ale aby to fungovalo, tak vlastně každá ta cílová skupinka tam potřebuje nějaký ten svůj prostor a to svoje bezpečí. Protože někdy ty funkce se podporují a někdy jdou trošku proti sobě. Teďka spolupracujeme vlastně na zadání architektonické soutěže na jedno náměstí v Praze a to funguje zatím poměrně dobře jako park, byť trošku zanedban park, a hodně funguje právě pro rodiče s dětma a vedle toho jsou tam pejskaři. Většina z nich je slušná, ale je tam i nezanedbatelná část těch, kteří prostě tam pouštějí psy na volno a ty pak ohrožují ty děti a podobně. Jo, a to je jenom jeden z příkladů toho, jak se vlastně ty funkce můžou být protichůdný. A nemusí to vždycky znamenat, že jednu funkci zakážeme, ale prostě, že jí vymezíme nějaký prostor. Tady si můžete dělat vy to svoje a tady bude bezpečí pro ty druhý. A je fajn, když je tam i to místo, kde se můžou potkat, ale zároveň je tam i to místo vlastně, když potřebuju to bezpečí, tak si mám kam zalézt s tou svou potřebou.
3: To, co zmiňujete, je hodně důležitý, protože ne všechny veřejné prostory jsou pro všechny stejně dostupné. Já si zase trošku odběhnu do Dánska, protože se tam i myšlenkově hodně ráda vracím. Já když jsem tam studovala, tak jsem neměla úplně moc peněz na to, abych trávila přesně čas po kavárnách. A tam to teda ani není tolik zvykem. A to proto, že tam je spousta student houseů, knihoven a míst, kam si můžete sednout a nemusíte vůbec nikomu vysvětlovat, proč tam jste, nemusíte ani ukazovat žádnou studentskou kartičku. A tam to funguje. A najednou jsem se cítila mnohem víc zapojená do toho prostředí, ačkoliv jsem tam vlastně byla sama, tak jsem se díky tomu seznamovala se spoustou dalších lidí a i když jsem třeba nemluvila stejným jazykem, tak jsem se necítila tolik osamělá. Dá se nějak pracovat s tím, aby to město bylo dostupnější všem a čí je to zodpovědnost? Je to zodpovědnost té městské správy nebo měli bychom se o to snažit víc my všichni?
7: To je složitá a spíš asi sociologická otázka. Když vezmu tu první část, tak já mám radost, že i v Čechách začínají fungovat, nebo začínají, oni tu dlouhodobě fungují, ale pořád to graduje, pořád se to zlepšuje a fungují tu instituce, které se snaží přiblížit, nebo už se velmi přibližují té evropské úrovni. My teď zrovna děláme soutěž i na středočeskou knihovnu v Kladně, a to je třeba jedna z institucí, kterou bych rád zmínil, že se chová velmi, velmi inkluzivně, velmi nízkoprahově. Přesně, můžete tam přijít, nemusíte mít ani kartičku čtenáře, můžete tam prostě užívat řadu prostor bez toho a je jedno, jestli jste člověk z ulice a nebo místní podnikatel.
3: To je skvělé, k tomu bych možná ještě přidala třeba Centrum architektury a městského plánování tady v Praze a jestli vás napadají nějaká další místa po republice, klidně řekněte, protože si myslím, že je fajn tyhle ty typy sdílet.
7: Určitě, tak je celá řada nějakých komunitních center, nízkoprahových center, ale někdy mám pocit, že když se řekne u nás třeba nízkoprahový centrum, tak si část z nás řekne, Ježišmarja, to je pro ty nějaký jako jiný, než jsme my. Ale co mně se líbí opravdu, když ta instituce není jenom nízkoprahová, ale je opravdu jako pro všechny. A věřím, že je to cílem řady těch institucí. Ten kemp je skvělý příklad, to je taky místo, kam rád chodím. A když jsem v Praze, tak tam třeba chodím i někdy rád pracovat taky, anebo si tam dát schůzku, anebo jenom kafe, protože je to přesně takovéhle přívětivé místo. Ještě mi přijde zajímavý vlastně z hlediska toho užívání veřejného prostoru, co se vlastně můžeme i tady v Čechách od různých skupin učit. Jedno náměstí v Plzni, jmenuje se Mikulášské náměstí, je vlastně mezi dvěma gymnázii, církevním gymnáziem a Mikulášským gymnáziem. A to náměstí je vlastně taková velká travnatá plocha, lemovaná stromy a funguje dobře i pro různé hry. To náměstí užívají částečně studenti těch gymnázií, nicméně takový běžní obyvatelé ho zatím moc neužívali. Začali ho užívat, protože je to ve čtvrti, kde žije i část Romů, tak ho začali užívat hodně romské rodiny, romské děti a udělají si z něj trošku svůj obývák, ale v takovém tom, řekl bych, spíš pozitivním slova smyslu, že prostě to náměstí, ten prostor nějak oživili. K tomu ty studenti, pak začala válka na Ukrajině a to náměstí se ještě víc zaplnilo a to ukrajinskými rodinami. A já na to náměstí celou tu dobu chodím rád. Chodím tam se svým synem, hrajem tam někdy třeba frisbee nebo něco a jenom sleduju, jak vlastně postupně to náměstí víc a víc ožívá. A samozřejmě, někdy to může být konfliktní, někdy se tam můžeme necítit dobře, když máme pocit, že nějaké skupině úplně nerozumíme a že se nechová úplně ideálně. Ale to se nám může stát prostě s každým v tom veřejném prostoru. A spíš mám radost z toho, když vlastně tyhle ty místa ožívají a je potřeba tomu dát nějaká pravidla, nějaký rámec, nějaký limity, aby jsme se tam cítili dobře všichni. Ale přijde mi, že zase, když narážím na to, co jsem říkal na začátku, že někdy my Češi neumíme, nebo mám pocit, že velká část z nás ještě tolik nevyužívá ten veřejný prostor tak, jak by mohla. Jako je zvykem třeba na tom jihu, nebo i na tom západě, nebo někdy i na tom severu. Takže vlastně tohle to nám ukazuje ty možnosti, jak můžou ty prostory žít a že víc než v tom našem jako vnitřním obýváku můžeme sedět v tom našem vnějším obýváku.
3: To je pravda, k tomu mám taky příběh, že vlastně kousek od našeho bytu teď nedávno vybudovali park, ke kterému přidali i ohniště. Do té doby to vlastně byl hodně opuštěný prostor. Od té doby se dost zabydlel, je tam i vlastně posilovací zóna. My už jsme tam několikrát opíkali buřty. V životě jsem si nedovedla představit, že budu v centru Prahy opíkat buřty u řeky. A je to něco, co jako opravdu krásně spojuje. Už několikrát se mi stalo, že se u nás zastavili pejskaři, kteří tam s náma chvilku postáli. A vlastně to není moc složitý zásah. Je to něco, co nestojí extrémní sumu peněz. To je i něco, co vy jste trošku ukazovali, zpěstuj prostor. Budují se tyhle ty věci hlavně ze spoda, z té komunity, nebo se to může měnit i zhora?
7: Ideální je vlastně, když se to potká z obou stran. Ono, když by se o to někdo snažil uměle zhora, tak samozřejmě je skvělý, když vlastně tomu otevře ten prostor. A pozve ty lidi, třeba kteří to dostatečně neukazovali, nedávali najevo, že by o něco takového stáli, pozve ty lidi, aby to vyzkoušeli, aby třeba si řekli o nějakou změnu v tomto duchu a tak. Ale zase, když se to snaží někdo naroubovat jenom jakoby uměle, tam, kde vlastně o to zájem není, tak ten projekt stejně nebude fungovat. A zase naopak, když ta věc vzniká pouze ze zdola, ale nemá tu oporu zhora, tak dřív nebo později narazí. Protože to, co my jsme schopni vlastně udělat dlouhodobě a udržitelně ze zdola, se rovná našim kapacitám a našim možnostem. A když se do toho přidá, že vlastně na každou drobnost oficiálně potřebujeme nějaký typ povolení, záboru, výpůjčky, prostě souhlasu a tak dál, tak ve chvíli, kdy tam vlastně není ta podpora, tak nás to velmi rychle vyšťaví. My jsme se tímto tématem zabývali několik let, protože v rámci spolku Pěstuj prostor, tak jsme mezi lety 2012 až vlastně více mé doteď, ještě teďka máme nějaké místo, nějakou poslední vlaštovku ve správě, ale dejme tomu, většinu jsme měli třeba do období covidu, tak jsme spravovali několik desítek vlastně míst po Plzni. Jo? Něco bylo drobnost typu dvě lavičky, něco bylo celé velké místo typu bývalá městská plovárna, kde jsme provozovali občerstvení, pořádali tam desítky kulturních akcí pro stovky lidí a tak dál. A vlastně byli jsme takovými jako komunitními trošku správci veřejného prostoru, ale bylo to na jednu stranu nádherné a na druhou stranu nesmírně vyčerpávající, protože prostě ty struktury nejsou nastavený pro to, aby běžný člověk spravoval a udržoval veřejný prostor, není na to vlastně taková administrativní podpora a velmi to záleželo na tom, na jaké konkrétní lidi a jejich podporu vlastně zhora jsme narazili.
3: Vy jste v rámci Pěstuj prostor pořádali i festival Tuto město, kam, pokud to dobře chápu, tak vlastně občané mohli přinášet své nápady, jak to město nějak vylepšit pro ně. Co byl třeba váš nejoblíbenější projekt, jestli si na nějaký vzpomenete, který třeba dobře fungoval?
7: My jsme řadu let vyhlašovali výzvu, právě otevřená výzva Pěstuj prostor. Tam lidé dávali podněty na drobné změny ve veřejném prostoru. Ty hodnotila porota, složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. A pak se některé z nich realizovaly. A jedním z takových, já už jsem zmiňoval tu městskou plovárnu, to byl asi náš největší projekt. Další projekty, které mám velmi rád, tak třeba Prameny na Roudné, kde byla pěkná komunita a vlastně to místo furt pokračuje i teďka. Před pár lety vlastně péči o to místo tak převzal patronát, projekt skautského institutu nebo skauta. Byly to projekty i nehmotné, třeba Křížky a Vetřelci, kde skupina nadšenců po vzoru tady pražských Vetřelců a Volavek tak mapuje umění ve veřejném prostoru a dokonce v Plzni i drobné sakrální památky. Těch míst a projektů je celá řada. Vlastně to, co mě na tom nejvíc bavilo a sytilo, bylo, že jsme právě naráželi na ty aktivní lidi a ty aktivní komunity. Někdy to bylo jenom

0: taková drobnost, že si lidé chtěli udělat třeba nějakou pěknou lavičku právě u sebe ve vnitrobloku, veřejně přístupném vnitrobloku, a vytvořila se okolo toho jako hezká komunita nebo hezké uskupení sousedů, kteří se, někteří z nich se poprvé víc potkali právě třeba na tom, že tam spolu vyráběli tu lavičku a pak si tam udělali ten vohníček a zahráli si na kytaru a pak se tam začali takhle scházet víckrát.
1: Vy jste jedním ze zakladatelů Architektů prostoru. Vy fungujete jako vlastně takový poradci pro vlastně obce a města všude po České republice v tom, jak budovat ten veřejný prostor. Jak silně dnes samosprávy řeší veřejný prostor jako místo pro setkávání lidí a budování komunity? Je to něco, co vlastně po vás třeba požadují nejvíc, nebo řeší se to hodně v těch zadáních?
0: Hodně se liší od typu míst, ale myslím, že je o to zájem, že primárně je o to zájem.
1: A to mě taky ještě zajímá, jestli se vlastně ty komunity a jejich vztah nebo ty sousedské vztahy liší v regionech od těch velkých měst a popřípadě jak?
0: Mám pocit, že takovej ten NIMBY efekt, nejenom ve smyslu nestavte jako u mýho domu, ale i třeba nedělejte moc velký akce, moc velký hluk a nevoďte moc lidí jako k mýmu domu, takže možná víc funguje paradoxně ve městě, že na těch menších obcích a vesnicích, tak zvlášť teda v místech, kde nejsou zavalení třeba davy turistů a podobně, tak ti lidé jsou velmi otevření tomu vlastně vytvořit ten prostor pro sebe, protože ví, že bude primárně pro ten jako okruh těch jejich sousedů, se kterými se nějak znají. A samozřejmě vždycky to záleží taky obec od obce. Některá obec už dlouhodobě funguje, že tam dělá spoustu třeba vesnických akcí, slavností, ty lidé se potkávají se v hospodě, mají se rádi. A pak je obec, kde se nic neděje a ty lidé jsou zavřený, neznají se, nemají tam hospodu. Je to hodně jako místně specifické.
1: Vy jste to trošku naznačil, když jste mluvil o vašem oblíbeném parku a o tom, jaké skupiny se tam potkávají. Ale proč je vlastně důležité budovat tu komunitu ve městě nebo v obcích? Je to i z hlediska nějaké třeba bezpečnosti. Já si třeba vybavím lockdown, covid a říkám si, že v tu dobu mít nějakou komunitu bylo vlastně docela důležité.
0: Ta bezpečnost je dobré téma, protože my nikdy veřejný prostor neohlídáme jenom kamerama a policajtama. Prostě od jak živá, co je člověk člověkem, tak si musel trošku o ten svůj veřejný prostor postarat i sám. A my teďka máme pocit, že můžeme všechno delegovat, ale ono to tak není, protože prostě ty kapacity lidský, peníze a tak na to nejsou. Nemůže být na každém trávníku geniální prostě údržba, aby se sekal 10x ročně, a nemůže být každý kout prostě hlídaný jedním policajtem. To, že v tom veřejném prostoru víc fungujeme jako společnost, že se tam potkáváme, že se zdravíme se sousedy, že se tam vzájemně poznáváme, hodně přispívá k tomu, že vlastně nad tím máme nějaký společný dohled. Jednak my se tam cítíme lépe, protože nám lidem je vlastně přirozené mít největší strach trošku z toho neznáma, zatímco z toho známa už takovej strach nemáme. A jednak si velmi dobře všimnem, když se tam opravdu děje něco hodně zvláštního, na co tam nejsme zvyklí, tak to zbystříme mnohem rychlejiš a mnohem lépe, než když vlastně ten prostor neužíváme.
1: Zároveň je asi fajn i nějaká sousedská výpomoc, když mi dojdou vajíčka nebo když potřebuju vyvenčit psa, tak i tohle vlastně může nějak pomoct, že pak třeba na všechny ty věci nejsme úplně sami v tom veřejném prostoru.
0: Jo, to je skvělý a to musím zaklepat, že teď u nás funguje, že občas vyměníme cibuli nebo vajíčka nebo na chvíli dítě nebo tak.
1: Pokud se teď někdo cítí inspirován tím, o čem jsme mluvili, a říká si, taky bych si chtěl vyměňovat vajíčka, taky bych chtěl, aby mi někdo hlídal psa, anebo chtěl bych se cítit ve veřejném prostoru víc bezpečně. Jakou radu máte pro takové lidi? Čím by třeba mohli začít, pokud chtějí poznat svoje sousedy? Protože představa jít ťukat na dveře je občas trošku děsivá. Tak co byste doporučil takovým lidem?
0: Mně přijde, že když je ta chuť a držíme oči otevřené a uši nastražené, tak nám prostě život ty příležitosti. potkáme souseda v

0: organizování nějakých takových větších akcí. Je možné je kontaktovat a pak se s nimi domluvit na detailech, protože zažít město jinak vlastně funguje ve skoro každém městě v České republice.
1: Je to jedna z akcí, kterou také dlouhodobě sledujeme. Spolupracovali jsme s ní na různých akcích a vlastně má ohromnou radost, že to tady Automat už tolik let provádí, protože je to jedna z akcí, které vlastně nejvíc pomáhají k tomu oživování veřejného prostoru a otevřeli oči řadě lidem, jak by mohly třeba i běžné ulice fungovat trochu lépe. A já ještě zmíním, pokud by se někdo chtěl ze své občanské perspektivy, anebo i třeba z pohledu zhora, že je na úřadě nebo je politikem, který chce více otevřít veřejný prostor místním občanům a komunitě, tak já jsem zmínil, že jsme několik let spolupracovali na společném projektu právě s řadou českých a slovenských neziskovek a zástupců veřejné správy, jak úředníků, tak politiků. A výsledkem toho vyšel v roce 2020 manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektu, který se jmenuje Občanské projekty ve veřejném prostoru. Je zdarma ke stažení na stránkách Pěstuj prostor, a nebo ho máme i tištěný.
0: A je to teda taková krásná fialovo-modrá brožura, která má v sobě i nějaké obrázky, takže je určitě přístupná pro spoustu z nás. Je ještě něco, co chcete říct? Na něco, na co jsem se nezeptala?
1: Já bych ještě chtěl lidem popřát, aby si užívali veřejný prostor. Přijde mi vlastně skvělé, že žijem ve svobodném státě, ve svobodné části země, kde můžeme veřejný prostor užívat opravdu veřejně, kde se nemusíme bát toho, že nás každý furt s něčím sleduje a že to, co udělám venku, se okamžitě obrátí proti mně. Tak si toho važme a užívejme a mějme z toho radost, protože za mě to je vlastně taková duše našich měst a našich sídel i vesnic, ten veřejný prostor.
0: A to je úplně krásná message na závěr od architekta Marka Siváka, na závěr prvního dílu o veřejném prostoru tady na Radio Wave. Já moc děkuju, že jste přišel. Děkuju.
1: Také moc díky za pozvání.
0: Mějte se, nashledanou. Až na cihlu. Tak a už jsme u konce dílu o sousedských vztazích. Myslím si, že jsme toho otevřeli opravdu hodně. Ale jak to tak bývá, témata jsou vždycky hlubší a rozvětvenější, než kolik máme času. Takže pokud chcete jít až úplně na cihlu, tak v téhle rubrice se vždycky dozvíte pár tipů, jak se probíranému tématu zase o něco víc přiblížit. Dneska začnu knihou Města pro lidi od Jana Géla. Danský architekt a urbanista v ní rozebírá přesně to, o čem jsme dneska částečně mluvili. Jak navrhovat veřejný prostor tak, aby v něm lidé chtěli trávit čas a potkávat se. A pokud už máte čtení plné zuby, tak bych taky moc ráda doporučila nový trojdílný dokument režiséra Jana Látala, 72 hodin. Ten zkoumá hlavně připravenost Čechů na další krizi, ale i v něm se ukazuje, jak moc je důležité znát své sousedy. A v době, kdy vypadne proud, mobilní signál a nepoteče voda, možná ještě víc, než když nám jenom dojdou třeba vajíčka. Tak a teď už je to opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase na příště. Ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
3: Wave. Děláme vlny. Buchty.
4: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
3: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu z minisérie Buchty o Bibli. Je tady Ivanka Veselková a farář, který se jmenuje Petr Wagner, a budeme se bavit o Ježíšovi, o jeho tricích, co dělal, jestli dělal zázraky a tada.
6: Ahoj Petře.
7: Ahoj, taky vás zdravím.
6: Zdravíme také veškeré posluchačstvo. Tento dílek, Petře, jsme si pracovně nazvali, nebo ty jsi ho nazval, Ježíšovi divy, triky a zázraky a co vůbec dělal. Voda ve víno a tak dále. A k tomu si ještě napsal, lze mluvit jen o zázracích, nakolik jsou real, ale třeba to taky dát nějak do kontextu. Takže o to se tady dneska v tomto dílku teda posnažíme. Nicméně my jsme se v předchozím díle zabývali narozením Ježíše Krista, opustili jsme ho jako děcko a Ježíš začal potom tedy ty zázraky dělat až ne ve zralém věku, ale kolem 30 let, je to tak?
7: Je to tak, takhle nějak zhruba. Ale kdyby jsme byli poctiví, tak bychom mohli říct, že už okolnosti toho početí a narození jsou zázrační, takže se zázraky začal ještě dřív, než to mohl nějak okomentovat třeba.
6: Dobře, no ale co potom teda dělal do těch zhruba 30 let, než začal chodit kázat a být Ježíšem, tak jak ho známe my, laici? Co dělal do té doby?
7: Podle evangelií, co máme v Bibli, víme, že Ježíš měl takovou jako vděčnou historku ve 12 letech, když šel s rodičema na svátky do chrámu a tam se ukázal jako velice chytré, rozumné a duchovní dítě, ještě vlastně ne ani teenager, a pak nevíme vůbec nic až do těch jeho zhruba 30.
6: Počkej, co tam teda v tom chrámu udělal, že se někdo ukáže jako rozumné dítě, to je pěkný, Petře, ale co ten Ježíš teda v tom chrámu udělal?
7: No, on se hlavně rodičům ztratil, takže to byl takový rodinný průšvih střední. Rodiče šli se spoustou jiných poutníků a s malým Ježíšem do chrámu na svátky a pak si mysleli, že se vrátil nějak s příbuznýma nebo s kamarádama nebo se sousedema, a tak ho nehledali asi dva dny a pak si všimli, že nikde
5: to
7: není.
5: Zajímavé.
6: Dva dny nehledali.
7: Byly jiné poměry prostě.
5: Volám ospod.
7: No. No, samozřejmě je to trošku hraniční situace, jak moc si teda toho Ježíše všímali, ale vrátili se teda a všude ho hledali v tom míru. Zálemně, oni byli vesničani, že tak v tom velkém městě museli být taky chudáci zmatený, a našli ho v chrámu, jak debatuje s učenci a rozumně se ptá a rozumně odpovídá a všichni se diví, kde to vzal.
6: A on celý dva dny tam debatoval s učenci, jo, Petře. No a co jedl třeba, kde spal, kam chodil na záchod? To
7: já
6: tam
7: myslím,
6: zase
7: že
6: není.
7: Židost je praktické náboženství, že tam že samozřejmě ty duchovní aktivity se nevylučují s tím, že se u toho třeba něco taky papá a pojí a že se o vás postarají a tak dále. V židovství není tak strašně rozdělený to, že máte nějaký tělesný starosti a pak máte nějaký duchovní potřeby. Taky.
6: Takže tady podle tohoto příběhu z evangelií, teda Ježíš na pohodu se sice na dva dny ztratil, ale svědčí to zase o tom, že byl duchovně na výši, protože si tam podebatil s trolínama.
7: A hlavně to, co řekne těm rodičům, je teda strašně pikantní, podle mě.
5: No, tak jsem
7: protože
5: zvědavá.
7: Oni říkají, my jsme měli o tebe strach, kde jsi byl, a on jim říká, co pak nevíte, že budu v domě svého otce? U záležitostí svého otce,
5: ale
7: což jistě teda se Josefovi poslouchalo moc dobře. Tento prostě neměl řečeno. Jednoduchý Josef s tím Ježíšem asi.
5: No a pak teda byla dlouhá džuzna, pak dělal co, toho tesaře?
7: Pak dělal tesaře, ono je to docela v intencích toho, jak i jiní učenci rabíni vlastně fungovali. V židovství vždycky každý i z těch slavných divotvorných rabínů a těch učenců a těch, co jsou v Talmudu, každý má nějaký řemeslo. Je to třeba švec, obchodník nebo jo, něco jiného.
6: Že to není tak, že bys byl jenom chytrolínem.
7: Nejsi prostě duchovní profesionál ve smyslu pana faráře, který neumí a nedělá nic jiného, než jenom, že sedí nad knížkama a pak o tom vypráví, ale máš ještě nějaký normální řemeslo. A to
5: třeba
7: už vyrábíš
5: masti nebo něco.
7: Nebo tak. No, tak Ježíš byl zrovna tesař a patřilo to k věci. Ale myslím si, že většinu toho času ani nikdo z jeho nejbližšího okolí netušil, že z něj bude ještě tak nějaký učenec, že jo, nebo rabín.
6: Dobře, ale zároveň ty, Petře, naznačuješ, nebo ne, říkáš, že to tehdy nebylo nic výjimečného, že pokud jsi se stal nějakým chytrolínem, učencem nebo někým, kdo byl nějak duchovně významný, takže tomu předcházelo to, že si taky uměl nějaké řemeslo, dělal si něco rukama. Takže třeba dneska, já nevím, pro Zuzku, jakože třeba kdyby Zdeněk Polreich dneska začal být duchovním kazatelem, tak by to nebylo tehdy nic divného, že by k tomu ještě byl taky kuchař.
7: Ne, nebylo by to divný.
5: Hot.
6: Dobře.
7: Právě tohle období mezi tím 12. rokem a zhruba 30. rokem je předmětem strašně moc spekulací. Jsou třeba teorie o tom, že Ježíš stihl zaskočit do Indie, tam se něčemu solidnímu naučit z těch indických nauk, nebo že dokonce byl v Tibetu, když začala být populární ta ezoterická literatura v 19. století už, nebo na začátku 20. tak vyšly takové knížky, které o tom jako dost detailně pojednávají, že Ježíš byl v Tibetu, u mnichů se učil a tak dále, a že to taky souvisí s těma zázrakama, co dělal, protože to se naučil od těch mnichů třeba.
6: Já jsem, a to nevím, jestli nevystřihneme tenhle můj poznatek, Petře, ale já jsem viděla na Instagramu takové video, kde taky padla teorie o tom, že Ježíš mohl být psychedelická houba.
7: Ano, to jsem taky viděl, taky jsem se u toho zasmál. Ty interpretace jsou různý, jakože celý evangelia jsou napsaný na houbách a vlastně Ježíš je jenom personifikace zážitku na houbách. No tak
5: já
7: s tím třeba nesouhlasím, ale je to jedna názor z možných, jako je to názor, který určitě můžeme dát do placu.
5: A já se chci zeptat, to období, ty puberty, adolescence, typicky bývá obdobím, kdy chodíš třeba do školy. On jako nechodil do školy, nebo jak si to mám představovat?
7: My tam nemůžeme ani přesně říct, jaký bylo jeho vzdělání, jako nějaký měl, protože už je od nepaměti dost dobrým zvykem, že ty hebrejské děti umějí číst a psát a ta negramotnost nebyla moc vysoká ani tehdy v tom národě. Prostě proto, protože ten národ je vázaný na tradici písma, to písmo je čtený, tak má to i svou logiku, i to, když jste přijímaný do společnosti v těch 13, jakože jste už dospělí, tak musíte něco přečíst v synagoze třeba, že jo? Takže to s tím jako úzce souvisí. Ale nevíme, kde se učil, nevíme.
6: Takže to je takové období, dejme tomu, zahalené tajemstvím a potom teda Ježíš, kromě toho, že je tesařem, tak začne dělat nějaké zázraky nebo něco udělá a stane se tím Ježíšem, kterého znají už i lidé, kteří třeba Bibli nikdy nečetli. A co teda prvního Petře Ježíš udělal? Řekl si, tak kolíbky už mě nebaví, rakve už dělat nebudu a začnu dělat toto. Nebo co se stalo?
7: Nejde ty zázraky dělat bez přípravy. Takže Ježíš napřed odešel do pouště a tam svedl takový jako zajímavě symbolicky popisovaný v evangelích souboj s ďáblem nebo se zlem, obstál ve třech různých typech pokušení a pak už se vydává na tu duchovní cestu. Ono to asi bez té přípravy úplně nejde, takže že by vyrazil mezi lidi a začal rovnou zázračit, to si myslím, že takhle se to takzvaně nedělá. Tomu musela předcházet nějaká příprava a nějaká mezní askeze. On tam opravdu hladověl 40 dní a 40 nocí, jak se píše. A jak by se řeklo, že na poušti člověk najde Pána Boha, když je tam to hezký ticho, tak tady se to nestaral, tady za ním přišel ďábel a začal ho pokoušet,
6: tak,
7: odradit ho od jeho cesty.
6: A ďábel nevypadal jako ten ďábel, co my známe z českých pohádek, asi teda, nebo za ním přišla za ním Iveta Blanerovičová v kožíšku.
5: S umělýma zubama.
7: To by byl spíš trest pro ďábla v kožíšku v tom vedru na té poušti.
6: Ale ani neměl mysliveckou kamizolu, to taky někdy se ti čerty dělali, vždycky, že vypadali jako myslivci.
5: A
6: Petře.
5: Často bývají kudrnatí, nebo jako hermánek.
6: Jakože blondětýho čerta, co měl rovný blondětý vlasy
5: dlouhý.
6: A vypadal jako Legolas, tak to jsem ještě neviděla.
7: To má ten Scorsese právě v tom posledním pokušení Krista. Tam je blondětej hezký ďábel andělského vzhledu.
5: A tak to je hezký dneska. Dobře, nicméně, přišel za ním ďábel a co s ním dělal?
7: Vypadá to, že ďábel dost dobře ví, co Ježíš chce podniknout, jakou má misi a snaží se ho od toho fikaně odradit.
6: Jak?
7: Nabízí mu různé zkratky, jak toho cíle dosáhnout mnohem snáze a líp, tak napřed zkouší na tu jeho slabost. Nabídne mu, že když má hlad, takže může třeba proměnit kameny v poušti na chleby. Že to přece není žádný problém. Ale Ježíš mu řekne,
6: a to by nikomu neublížilo, že?
7: Touhle zkratkou to nepůjde, protože člověk není živ jenom z chleba, taky žije každým božím slovem, toho udržuje naživu a tak dále. Tak.
6: Dobře, Petře, takže teda chleby, kameny ve chleba, zkratka. To Ježíš odmítl a co byla ta další dvě pokušení?
7: Pak ho vezme ďábel do chrámu nahoru, takže na svatý místo. Řekli by si, že ďábel nepatří na tyhle svatý místa a je vidět, že s tím nemá žádný problém vůbec s náboženstvím. A řekne mu, tak a teď skoč dolů, protože v Biblii je napsáno, že když spravedlivý, což ty seš, bude v nebezpečí, takže anděle ho podrží. Ale ono teda v tom žalmu, který ten ďábel cituje, není, že jako, že se můžeš vrhat ze skály a tam, že tě anděle zachrání, ale že tě bude chránit na všech tvých cestách, ale ne, že budeš Boha pokoušet.
5: Jo, ne, což že by tam měli
7: Ježíš
5: anděle
7: odmítne,
5: plachtu.
7: Jako odmítne to, protože řekne ne, takhle se to nedělá. Nebudeš Boha zkoušet tím, že budeš dělat blbosti a myslet si, že on to za tebe bude řešit okamžitě. Že jo,
6: jo, že takhle provokovat ho nemáš teda.
7: Ne,
6: jo.
7: Neprovokovat a rozhodně to nepokoušet.
5: Takže zase odolal.
7: Zase odolal a ďábel pak vymyslel takový finální pokušení, který mu většina lidí podle mě neodolá, a sice vyvedl ho na vysokou horu a ukázal mu celý svět a řekl mu, tohle to je moje a když se mi budeš klanět, tak ti to dám. Takže to je pokušení moci. A Ježíš řekne, ne, moje vrcholná autorita je Bůh a jedině tomu se pokloním, tohle dělat nebudu. A tím pádem ďábel už nemá, co by mu nabít, protože vystřílel všechno to, co většinou na lidstvo funguje, a tak od něj odejde a je tam napsáno až do dané chvíle.
5: A já bych tak očekávala, že ho bude zkoušet i nějakými třeba ženštinami, to se tam nedělo, jo?
7: To tam zrovna není, no, ale možná, že ten ďábel byl ženština přímo, jo, měl podobu ženštiny.
6: Jo, že to nebyl.
7: Trochu představuju, že to možná bylo takhle nějak.
6: V kožíšku teda.
7: Byla narovičová kožíšku.
5: V plavkách. Jo. No a co bylo dál? Jak začal dělat ty zázraky nebo felit po světě s těma lidma?
7: Teďka uděláme takový přeskok, protože to samozřejmě ani takhle není jednoduchý, ale po takové iniciaci se Ježíš pustí do práce a sice najde si učedníky postupně. Ty
6: a jak? Se pověsil si jako inzeráty, jo? Napsal, hledám učedníky.
7: Ale skoro to není úplně jako špatný nápad, protože se zdá podle toho výběru lidí kolem Ježíše těch nejbližších, že jsou to fakt totálně random lidi. Že to vůbec není vybraný ani podle toho, jak by byli hodní, jak by byli duchovní, jak by byli chytrý, to už vůbec ne. Aha. Prostě to tak vypadá, že jde tím krém a nabere toho, kdo mu přijde do cesty, a takhle se kolem mě sjede taková nesourodá skupinka těch 12, těch nejbližších. Moc spolu ty lidi nemají společného, asi se všichni mezi sebou nemají asi taky úplně rádi celou dobu, nebo stejně rádi celou dobu, ale je to prostě taková jako skupinka, která se kolem něj utvoří.
5: Ale jsou to všechno muži.
7: Ale tady je potřeba říct, že nejenom, že na spoustu z těch mužů jsou navázané ještě další ženy a že jsou tam další kamarádky v tom širším okruhu, ale ten nejbližší okruh má teda 12 chlapíků. Teď už se dostáváme k tomu prvnímu zázraku, což je zázrak typu party. To je oblíbený typ Ježíšova zázraku.
6: Na party, jo?
7: Jo, je to prostě...
5: Chlebičky.
6: To by podle mě tenhle typ zázraku si myslím, Petře, že by byl oblíbený i dneska u lidí. Zázrak na party.
7: To zcela stoprocentně, ale taky nám dokumentuje, že Ježíš prostě není suchárek, že s ním je legrace a že to bere
6: suchárek.
7: Tak, že ta služba není nudná, suchopárná a zcela jenom duchovní, ale on jde na svatbu, jde tam s maminkou a jde tam s těma svýma kamarádama a na té svatbě se stane věc, která na Blízkém východě je veliká ostuda, a sice, že tam dojde víno. Ty svatby trvaly tehdy minimálně 7 dní a 7 nocí,
6: tak to
7: ale když už někdy
6: vínka.
7: V půlce dojde víno, tak to znamená, že to někdo pokazil, významně to pokazil. Pokazil to ženich, jehož to je zodpovědnost, pokazil to asi taky správce svatby, který by to měl mít spočítaný. Ty svatby byly vždycky veliký, ale nemohl.
6: To je teda kalba s velkým K, ale Peťo, 7 dní tam teda takzvaně.
7: No tak na tom Blízkém východě ještě doteďka ty svatby jsou takhle nároční několika denní a lidi si kvůli tomu berou třeba půjčky.
5: Že to není na úřadě a tak.
6: Dobře, takže ale zpátky teda k věci. Takže Ježíš se svýma kámíkama a se svojí mámou.
5: Jdou na kalbu.
7: Ano.
6: Neboli na svatbu a tam se stane průšvih, no. Že tedy dojde víno.
7: Ano, já bych chtěl, abyste to přečetli, protože je to kratonký a myslím si, že to nejlíp zní v tom evangelijním podání.
6: Jako myslíš, ta historka, které se to týká.
7: Ano.
6: Řekni ještě teda, Petře, z čeho budeme citovat, aby všichni byli v obraze.
7: Budeme citovat z Janova evangelia, kde je tenhle zázrak popsán. Jenom připomenu, že evangelia jsou sepsané příběhy o Ježíši. V Bibli máme 4 různé verze, jak se ty věci seběhly.
6: Takže toto je Janovo.
7: Janovo verze.
5: Jak to vidí Jenda.
6: Honza málem králem. Takže, 3. dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. Captain Obvious. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte, cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha, jako ten správce. To má taková dlouhá věta s pomlčkama. A řekl mu, správce ženichovi, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něho uvěřili. Mně se zaprvé líbilo, že to je takové stručné, nejsou tam žádné moc popisky
5: praktické.
6: A tak podobně. A je to zároveň praktické, byť to teda nabádá podle mě k nedobrému chování v gastronomii, jako ta rada, že nejprve podáváš dobré víno a pak už, když se lidé připijí, tak začneš nalívat víno horší, je to všem už jako jedno. Ale ty asi, Petře, řekneš, že i toto má nějaký symbolický význam.
7: No já bych v tomhle bodě chtěl odkázat na moc hezkou písničku Sváti Karáska, která se přímo jmenuje Kázání o svatbě v Káni a je to právě krásný výklad, který nebudu opakovat, protože si tu písničku poslechnete a tam to všechno zjistíte. Jenom upozorním na pár...
5: Banger od Sváti Karáska.
7: Je to fakt dobrý. Jo? Na pár takových jako věcí, co tam je. Ty jsi říkala Captain Obvious, jak přijde ta Marie za Ježíšem a říká mu, nemají víno.
6: No.
7: Ale tady pak proběhne taková komunikace, kdy cítíme, že tam je zatím víc než jenom ta slovíčka, protože Ježíš jí na to říká, co po mně chceš, co po mně chceš, ženo, přímo říká, jako hodně odtažitě, ještě nepřišla moje hodina.
5: On říká,
7: takže
5: své mámě ženo.
7: Takže za jejími slovy není jenom to, nemají víno, ale něco s tím udělej. Takže nějaká víra, že on může s tím něco udělat a co by s tím asi tak mohl udělat jinýho než zázrak. Ale Ježíšovi se jakoby do tohohle zázraku prvního jeho nechce.
5: Chce tam felit.
7: A chce, no spíš by mě zajímalo, jako jestli chtěl tu situaci nechat vykysat nebo co, protože z toho koukala veliká ostuda, to by se rozkřiklo po celém kraji. Hmm. Ale nakonec teda Marie ví asi víc, protože ona už předem, ještě než ví, jak se Ježíš rozhodne, tak řekne služebníkům, hele, on vám asi něco řekne a udělejte, jak vám to řekne. Takže Ježíš zachrání svatbu, to znamená podpoří veselí. Je to dohromady třeba 500 nebo 600 litrů vína navíc najednou.
6: To
7: a i když tam byly mnoho desítek hostů, což bylo běžný, tak si myslím, že každý mohl mít docela slušnou opičku z toho potom, po těch dnech. Neskazil tím pádem žádnou legraci a ještě navíc zůstává tak zajímavě v pozadí toho svatebního dramatu, protože to, co si tam vyřizuje ten správce, který zklamal s ženichem, jehož jméno ani neznáme, to je taky dost jako zajímavý. Tady se prostě stalo něco absolutně mimo náš rámec.
5: A mně to přijde dobré i z hlediska takzvaného PR-ka, řečeno dnešními slovy, protože na těch svatbách většinou bývá hodně lidí, takže hodně lidí zřejmě zjistilo, že on umí nějaký zázraky, ne?
7: No, někdo to třeba vůbec nezjistil a nezaznamenal, že tam hrozil takovýhle průšvih. Ale myslím si, že to věděli služebníci a že to věděl správce a že to věděl ženich. Ty to věděli dobře.
6: A nelze z dnešního pohledu, Petře, vnímat jako problematické, že zrovna ten zázrak se týkal toho, že se voda přeměňuje ve víno, protože nějaký třeba nutriční poradce by ti řekl, že voda je lepší pít vodičku, než pít víno. Navíc třeba je tam ten problém spojený s alkoholismem a tak dál. Nemůžeme říct, že tento zázrak je taky problematický?
7: Myslím si, že můžeme v rámci tohoto dílu směle říct k čertu s nutričními poradci na tomhletom zázraku.
6: Si teda odvážně řekl.
7: Bylo to
6: nejlepší, se rozjel.
7: Bylo to nejlepší víno, jaký člověk mohl pít asi. A rád bych si dal aspoň trošku. Mm-hmm. A rovněž to, co je na konci, že to nejlepší nakonec, to je taky docela velký heslo, nějaký nadějný, který ten Sváťa Karásek v písničce zpracovává. Říká, že když přibývá ti těch roků v tom životě, nečekej nakonec to nejhorší, protože Bůh ti dá to nejlepší víno nakonec.
5: Aha,
7: že to často
5: takhle
7: jako
5: třeba osteoporózu, nebo co je to nejlepší víno?
7: No, třeba by to mohla být boží moudrost na ten konec. Že to tvoje finále nemusí být horší než tvoje začátky.
5: Jo, a, jo, tak, že to takový...
7: A což teda myslím, že u Sváti zrovna se to potvrdilo.
6: Tak
7: to
6: je pěkný bylo. Teda. Takže je to taková i nadějná interpretace v té Karáskově písničce, že čím jsme starší, tím to bude jenom lepší, protože třeba se budeme na věci dívat trochu jinak, než se na ně díváme.
5: Ano,
6: za mladá.
5: A nebude to jenom smutný, Ivanko.
6: Dobře, takže teda Petře, to byl ten jeden asi z těch nejznámějších Ježíšových zázraků, to si podle mě mnoho i laiků pamatuje nebo vybaví v souvislosti s Ježíšem, to, že přeměňoval teda tu vodu ve víno, to předpokládám nedělal nějak kontinuálně, že by si z toho pak udělal nějaký biznis, že by jako měnil vodu ve víno nonstop nebo víckrát, to se stalo jednou, je to v těch evangeliích tady na té svatbě v Káni Galilejské.
7: Je to tak, ale není to jediný zázrak, který souvisí s tím nějakým, jako řekli bychom, až jako prostým nebo trapně základním
5: jezením
7: nebo konzumováním. To řeší Ježíš dost často, což taky udržuje ty jeho zázraky v napojení na tu realitu běžnou. Prostě neexistuje něco jako duchovní život a vedle toho ten normální život. U Ježíše je všechno promíchaný a propojený, tak, jak by to ostatně mělo být i normálně.
5: A můžeme ještě zmínit nějaký jeho další zajímavý gastrozázrak?
7: Jo, určitě. Já zmíním to, že ten Jan má, totiž to jeho evangelium je jinačí než ty ostatní taky v tom, že on má takovou kategorizaci těch velikých divů Ježíšových a má takových 7 hlavních znamení, který mají dokázat, že Ježíš je opravdu ten mesiáš, na kterého se čekalo, zachránce, spasitel. A ten tam vybírá právě takový špeky z těch všech možných zázraků a divů, co Ježíš prováděl a některé věci tam docela dobře jako sedějí do tohohle zázraku. Třeba nasycení 5000, což je jako v pořadí asi pátý zázrak, co Jan jako zmiňuje. Jemuž předchází Ježíšova kázačka, u které je shromážděno asi 5000 lidí. Docela jako hodně posluchačů. A Ježíš káže na symboliku chleba a říká dokonce o sobě, že já jsem ten chléb života a kdo mě jí, bude živ na věky, což je teda trošku tajemný a nechápou to lidi ani tehdy, jako podobně, jako když to takhle vypálím na vás, tak to možná nechápete ani teď.
6: Nicméně, jako ta duchovní potrava, jo?
7: Nicméně rozdíl mezi nějakým povídálkem a Ježíšem je v tom, že když tam potom vznikne potřeba toho jídla, že je tam najednou spousta lidí, kteří zapomněli na čas, nezajistili se, nevzali si nic pořádně sebou, žádnou sváču a budou potřeba jíst, tak Ježíš je schopen tohleto řešit.
6: No a jak to teda řeší?
7: Řeší to tak, to je taky dost zajímavý. On se to na začátek snaží hodit na učedníky. Oni za ním přijdou a říkají, Ježíši, oni nemají jídlo. Zase Captain Obvious trošku. Ježíš to ví a říká, no tak jim dejte najíst vy. A učedníci to berou doslova, tak říkají, no ale my tady skoro nic nemáme. My jsme tady sehnali jenom 5 chlebů a 2 ryby a tady je kolik tisíc lidí, to nemůže stačit. A Ježíš to požehná, začne lámat, to znamená, utvoří se solidarita, začne se rozdávat z toho mála, co bylo. Něco v málo v základu je, někdo se musel obětovat a dát to málo a najednou se všichni najedí a ještě zbyde.
6: Já jsem teda, Petře, našla si díky umělé inteligenci, že to mělo být teda 5 chlebů a 2 ryby, ty říkáš, pro 5000 lidí, jo?
7: No, ale je tam více verzí ještě nějaký jiný nasycení pro jiný počty lidí a tak dál.
6: A to byly ryby sušený nebo uzený, nebo jaká to byla ryba?
7: Spíš asi sušené rybky. To sušená ryba.
5: Ale každopádně z toho vytvořil hodně svačinek a já si říkám, že by mohl mít nějakou cateringovou firmu, když takhle uměl z mála vytvořit mnoho.
6: Ježíšovi jedno hubky.
7: Ale zase, jak vidíme, Ježíš by to odmítl jako ďábelské pokušení, že by mohl dělat ze svých zázraků biznis.
6: Jo, vydělávat si tím penízky.
7: Naopak vždycky, když něco takového hezkého, velkého udělá, tak má chuť se schovat před lidma, aby ho moc neobdivovali. To je takový jeho typický postoj. A nebo řekne pokorný. Něco, čím je naštve a tím se zruší čaro toho zázraku.
6: To je pěkný. Ale kdybys, Petře, měl úplně takzvaně doslovně vysvětlit tady tu symboliku těch chlebů a těch dvou sušených ryb, jak s nima nakrmí 5000 lidí na kázání, co to podle tebe znamená?
7: Nebo no nejsilnější pro mě je ten obraz, že někdo z toho shromáždění musel přinést tu svoji trošku a s tím ten Ježíš, potažmo Bůh, něco může dělat. Kdyby nikdo nepřines nic, možná by se ten zázrak nestal. I když technicky by možná mohl. Ale bylo důležitý, že je tam to spolu podílení se na tom konáním božím.
6: Jo, že nás to nabádá, nebo to ponaučení by mohlo být, že když ostatní nemají svačinku, ale ty máš svačinku, tak si nemáš pěkně v koutku někde tajně spapat sám, naplnit si břicho a na ostatní se vykašlat a říkat si, haha, to je dobře, že jsem byl já tak prozíravý a ty ostatní jsou takový hlupáci, že si nic nevzali, ale že ty se máš s nimi podělit o ten svůj chlebíček.
7: Je to tak, no a i zároveň to, že ta tvoje troška nepatrná mezi těma tisícima lidí, když je požehnaná, tak může vypůsobit mnoho dobra a že to není jako vlastně zbytečný, nebo není to tak nepatrný, jak by se mohlo zdát.
5: Že to má význam i nějaká drobná pomoc.
7: Ano.
6: Dobře, tak to jsme měli tedy takové zatím gastro, zázraky, přeměna vody ve víno, 5 chlebíků a 2 rybičky pro 5000 lidí. Pak si myslím, že známý zázrak je taky to, že Ježíš chodí po vodě. To je do dneška i v různých memících internetových a tak dál. Tam je často ta přeměna vody ve víno, jakože Ježíš jde někam do klubu, že jo, a je tam napsáno, že si sebou nemáš do klubu dovnitř nosit vlastní alkohol a Ježíš si nese samozřejmě lahvičku s vodou a dělá ha, ha, ha. A pak si myslím, že často poměrně ta chůze po vodě se taky nějak tematizuje v nějakých popkulturních odkazech. Tak jak to bylo teda, proč chodil Ježíš po vodě, kde?
7: No to je taková dramatická situace, kdy učedníci, jinak teda zkušení rybáři, takže na lodičce to uměli, dostali úkol přeplavit se na druhý konec Genezareckého jezera, což je to jezero, kolem kterého žijí a většinu času se pohybují i s Ježíšem. Jsou tam takzvaně doma. Ale to jezero má takovou vlastnost, že se tam dost často mění počasí a nastane buřina a mají tak trošku strach a Ježíš se najednou objeví, že jde před nimi po vlnách, že předchází vlastně dopředu. A oni mají strach, že je to duch, ale celý tenhle zázrak má hlavně dokumentovat to, že Ježíš je vládce nad tím chaosem. V Bibli se dost často mluví o moři jako o synonymu pro chaos, o ty temné chaotické síly z úsvitu světa.
6: To má tam zase nějakou symbolickou rovinu.
7: Ano, má to symbolickou rovinu. A je tam ten hezký zážitek toho apoštola Péti, který řekne tak, je to konec konců můj jmenovec, tak já k němu trošku tíhnu. I symbolicky Peťulka. Tak tam spatřuju různý ty propojení mezi ním a sebou. A on mu řekne, Ježíš, tak jestli seš to ty, tak mi řekni a já za toho půjdu po té vodě taky. Což se mu dokonce i chvilku daří. Ale pak ho přemůže strach z těch vln, z těch okolností, které jsou dramatický a z toho větru a tak dále, začne tonout.
6: Přestane věřit.
7: A přestane věřit. Takže ta víra tak nějak je naznačeno, že funguje nějak takhle. Když si moc všímáme těch okolností, tak nás to může začít topit, ale Ježíš nás z toho vytáhne, stejně jako Péťu z toho vytáhne.
5: Jo, ale předpokládám, že to taky nějaký symbolický obraz.
7: Já nevím, mohlo se to klidně třeba stát. Můj podcast Hergot mě naučil, že můžu věřit leda s čemu, že všechno je možné, tak ani tohle se nedá vyloučit.
6: A ten Ježíš šel po té vodě bos, nebo v botech?
5: V gumákách.
7: Nebo v kristuskách samozřejmě.
6: Jo.

0: A Kristusky teda vypadá jak, že, jako, že máš takovou tenkou podrážku a nějaký řemínkový sandálky.
1: Ano, takhle to vypadalo.
0: Potom šel. Takže Ježíš,
1: ale chodil se i bosky dost často, takže možná, že neměl ani
0: nevíme.
1: Kristusky.
0: Nevím. Jo. Takže co měl za boty Ježíš, když chodil po vodě, tak to nevíme.
1: Tam ten trik asi nebyl. Ale
0: nevím. Jako, já si myslím, že ne, ale myslím, že to je
2: boty.
0: Zajímavé.
2: Jo, proti ježkům, takový ty boty gumový.
0: Do vody, boty do vody.
2: Protože jestli měl kristusky, a kristusky bývají kožené, pokud vím, tak ty mohli nasáknout, namoknout, ne?
0: Ale je zajímavý, že ty můžeš jít dneska do krámu a kupovat si boty do vody, ale že mě zajímalo, kdyby šel do sportovního obchodu a řekl, že chceš boty na vodu, oni by pochopili podle mě, že chceš na vodu jako do lodě, ale že ty bys řekl, že to chceš na Ježíše, tak mě zajímalo, jestli by ti tam potom prodavačka nebo prodavač něco doporučili, že chceš Ježíšovi boty na vodu. A plavky asi taky neměl teda, normálně šel v oblečení, v kterém chodil kolem jezera.
1: Jo, předpokládám, že jo.
2: Nevím, a on měl nějaký hábit, nebo měl trenky, nebo to měl sobě. No tak co nosil, bederní roušku.
0: A co nosil takhle Ježíš běžně. Běžně?
1: My máme o jeho oblečení vlastně zmínku jenom u toho ukřižování, že měl šat z jedné látky, což byl docela drahý. To měl asi vespod pod tím vrchním pláštěm. No, takže to byly takové dvě vrstvy, co tak běžně lidi nosili. Ale on měl docela jako na svou dobu dražší šaty.
0: Aha. Jo, jakože měl styl, jako svek, takže dalo by se říct, že dneska by byl třeba na sociálních sítích by trendoval, že má jako dobré outfity.
1: No, jako asi
0: že
1: to bylo.
0: Modní policie Ježíšovi.
2: Jako, že nechodil.
1: Nebyl úplně jako ošuntělej, no.
2: Jo, jo, že nechodil ve sflikovaným oblečení z mnoha kousků, jo?
1: No, to ne.
2: Dobře.
0: Ne.
2: No, protože to bylo z jednoho kusu, to mě přijde podstatné. Takže možná nějaký mušelínek nebo lan bych typovala.
0: Merino to asi nebylo podle mě. Tam v tom podnebí by mu bylo v merinu zbytečný teplo.
1: Ano.
2: A ten šat jeho byl dlouhý, nebo to měl nad kolena? Mini sukni,
1: tak teda, no, nad kolena to asi nebylo. To si myslím, že bylo dlouhý, ale teda teď už zabíráme do mody.
2: Nevíme,
1: tak
2: úplně.
1: To jsem
2: nevíme.
1: Netušil, že
0: dobře.
1: Teda
0: dobře.
2: Barva taky nevíš, lila nebo co? Nevíš.
0: Chůze po vodě teda.
2: Tak to by se mělo ještě prozkoumat.
0: Tak to jsme měli tedy tady tuto chůzi po vodě, a kdybys měl, Petře, ještě nám trochu objasnit víc do detailu tu symbolickou rovinu, ty jsi zmiňoval, že mimo jiné to ukazovalo to, že ten jeho učedník a poštík Peťa, když přestal věřit,
2: a pošťáček,
0: tak se najednou začal topit. Takže to mimo jiné naznačuje to, že když věříš, tak takzvaně všechno jde, když se chce, nebo já nevím,
1: no,
0: to, ne, takhle to nejde.
2: The sky is the limit.
1: Můžeme říct, že když věříš, tak leco zde.
0: Ano, když věříš, tak leco zde. A ještě tam můžeme vnímat nějakou jinou symboliku.
1: No rozhodně to, co jsem už zmínil, tu Ježíšovu autoritu nad temnotou. Ne víc než ten chaos a víc než ta temnota chodí potom, jako by se nechumelilo.
0: Na to se tam asi ani nechumelilo, že?
1: Ne.
0: To se v této oblasti moc často nechumelilo.
2: Chumelenice tam
0: sněhové
2: neproběhla.
0: Sněhové přeháníky během Ježíšova chození po vodě. Dobře, a co tam ještě máš za nějaký fajn zázrak, co bychom měli tady v tomto díle zmínit, co by ti přišlo dobrý? Já myslím, že známý je ještě to jeho různý uzdravování nemocných lidí.
1: Ano, to jsem rád, že jste to zmínili,
0: a nebo kříšení.
1: To je dost důležitá část jeho služby.
2: Agendy.
1: Protože za ním neustále pořád chodí někdo nemocnej nebo někdo posedlej, to znamená někdo s vážnými psychickými nebo psychiatrickými problémy, a tohle všechno Ježíš řeší většinu toho času, vlastně řeší problémy těch lidí. Furt za ním někdo proudí a chce, aby ho tenhle zázračný rabi uzdravil.
0: Takže něco mezi takým terapeutem a lékařem, jo, tam hrát ta jeho agenda.
1: No a ještě exorcistou samozřejmě, protože on vyhání démony s takovým dost jako autoritativním stylem, že si netroufnou ty démoni mu cokoliv
2: odporovat.
1: Jako namítat.
0: A dalo by se říct, že třeba psycholog taky vyhání démony, že jo? I takhle bys to mohl říct. No, ale to už asi není úplně exorcismus. Dobře. Tak
2: ale to tehdy nebylo,
0: to
2: takže
0: tehdy
2: chodili
0: nebylo,
2: za Ježíšem.
0: Takže chodili za Ježíšem na terapii. No?
1: Je to tak, no. Tak to je třeba jako důležitá věc, a z toho třeba ten evangelista Honza vybírá třeba jeden případ, který byl asi hodně okatý. Haha. Pan intended. A sice je to uzdravení nevidomého od narození.
0: No to byl krásnej teda. Vtip.
2: To jsi teda narval, ten joke byl dobrý.
0: Dobře, takže ano, uzdravení nevidomého od narození. No?
1: To se prostě bralo, že je takový průšvih, který je nějak jako mezigenerační. Přece se muselo něco stát v té rodině, že se stal nějaký jako takový strašný hřích, že Bůh ty lidi takhle strašlivě potrestal, že se jim narodí nevidomé dítě.
2: Aha, tak
1: takhle
2: se to vnímalo,
1: ty lidi tehdy brali. A tak je tam takový kolem toho rumor, kolem toho Ježíše a že se tam jako šušká, no co oni asi provedli, ty jeho rodiče nebo jeho prarodiče, jak je tohle možný, protože to je tak výrazný neštěstí v rodině, že to zatím musí být prostě nějaký hřích. A Ježíš tady k tomu přistoupí dost originálně a řekne,

0: taký postup, že bych plivala na zem a mazala
1: Já jsem se někde
0: blátičkem.
1: dočetl, že to je jeden z postupů takzvaně, jak se to tehdy mohlo dělat.
0: Jako dneska třeba si dáš náplast, tak tehdy to byl nějaký ustálený
1: postup. No, asi u těch zářačných rabínů, že by to bylo. Mm-hmm. Samozřejmě tady jsme ještě v době, kdy lékařská věda na svém úsvitu funguje vedle těch duchovních praktik a občas se to míchá dohromady. A ještě dá teda Ježíš jemu instrukci, ať se jde umýt do rybníka, mm-hmm. do takového speciálního rybníka, kam chodili lidi se nechávat uzdravovat. Aha. Takže on se tam jde umýt a vidí. Jo. A je to velká věc a je kolem toho šílený halo, protože se všichni zamýšlejí nad tím, jakým právem to Ježíš mohl udělat toto.
0: Ale tak vysvětli možná, Petře, tu symbolickou rovinu, nebo co si z toho můžeme i pro dnešek vzít? Protože i dneska se objevují, tak logicky tě to napadne, že když se třeba někomu dobrému stane nějaká zlá věc, že si lidi říkají, no proč zrovna takhle dobrý člověk, slušný, bla, bla, bla, a tohle se mu stane.
1: To je dobře, že se na to ptáš, protože to opakovaná otázka, kterou kladou učedníci i běžní lidé Ježíšovi furt. Proč? No. Jako kdo za to může? Takzvaně. Ježíš se vždycky z toho vyvleče a říká, že na tom nezáleží vůbec. Že nezáleží, že to neštěstí není prostě možný často na nikoho ukázat, nebo na nějakou konkrétní věc, nebo na nějaký konkrétní důvod, ale
2: jako, že je to random.
1: Říká, záleží prostě na vás, abyste se vy obrátili, vy jste konfrontovaný s tou situací, aby to s váma něco udělalo, ale vy nepátrejte po tom, proč je tenhle ten člověk takovýhle nešťastník. To k ničemu se nedostaneme. Vždycky to dost příkře odmítne. Nevíte o těch cestách života vůbec nic, ale jde a řeší to. To je jeho způsob.
0: Takže tady to patlání se v tom, jako kdo si co zasloužil, nezasloužil, jestli ten je hodnej a proč tenhle ten zlej se tomu to nestalo, bla, bla, bla. Tady to jako vyvažování toho, kdo si co zaslouží, tak to podle Ježíše teda není optimální přístup.
2: A kdybych to parafrázovala, tak já bych to chápala tak, že život není fér, ale že záleží teda, jak se k tomu postavíš, jo?
1: Rozhodně. Nebo? Ale tady to má ještě jednu věc a tu musím zmínit, jo? Protože tenhle zázrak je tak výrazný, že to způsobí takovou inspekci duchovních autorit u rodičů tady toho slepce a snaží se přijít na to, jak to ten Ježíš udělal, protože to nebylo vydáno do té doby a říkají mu, tak co se tady jako stal? My víme, že tenhle ten člověk, co to udělal, je hříšník. Takže to nemohl být zázrak. To je nějaký podfuk nebo něco. Řekněte nám pravdu. A oni mu řeknou, no, tý komisi řeknou jeho rodiče, o to se jděte zeptat tady syna, ať mluví sám za sebe. A ten syn jim tam vypoví v tom smyslu, že vlastně neví nic o tom Ježíšovi, ale ví, že byl slepý a teďka vidí. A to je na tomto podstatný. A oni mu říkají, ne, nemůže být, nemůže být. To je člověk, o kterém víme, že říká kontroverzní věci, špatně přemýšlí, je to hříšník, ten tě nemohl uzdravit. A on říká, no vidíte, a uzdravil mě, tak co s tím naděláte? A to způsobuje velkou frustraci v těch duchovních autoritách, která pak postupně v tom příběhu graduje.
0: No my se k té gradaci samozřejmě v dalším dílku dostaneme, Petře, ale ještě možná bych se v rychlosti, nebo já nevím, story v rychlosti, ale zastavila ještě u Lazara, protože to se dneska taky pořád říká, že někdo leží jako Lazar, nebo že je chromý jako Lazar. Nebo to jméno Lazar se používá.
1: A zmiňuje, jako synonymum pro Maroda.
2: Tak. A zmiňuje se to i v popkultuře. Já jsem viděla krásný, dejme tomu muzikál, dá se to definovat jako muzikál Davida Bowieho o smrti, který se jmenuje Lazarus.
1: Ano, vůbec ta poslední deska Davida Bowieho, tam si hodně vypočuje. To je důležitý zázrak, musíme ho zmínit, protože je to finální znamení, které uvádí evangelista Honza. Je to už takový zázrak, který vlastně vydláždí Ježíšovi cestu k tomu ukřižování, protože to už se nedá opravdu okecat. Někdo, kdo byl přesvědčivě mrtvý několik dní, je najednou živý. A co s tím, když to Ježíše nesnášíte?
0: Aha, takže Lazar byl mrtvý, on nebyl nemocný, jako dneska se to používá, že někdo je jako Lazar, že si představíš jenom, že třeba si vymkl kotník, tak Lazar byl mrtvý.
1: Skutečně mrtvý. A ještě dokonce je to tak, že on onemocní a protože Ježíš se s tou jeho rodinou dobře zná se s jeho sestrama, tak ty sestry pošlou pro Ježíše a říkají, tvůj blízký kamarád onemocněl, tak pojď, něco s tím udělej. A Ježíš nejde hned, ale ještě nějakou dobu se zdržuje na tom místě, kde byl a přijde, až když už je rozjetý celý ten mechanismus kolem toho, že tam brečej ty plačky a Lazar je mrtvý a nejde s tím už nic dělat.
0: Takže jako by se dalo říct, že Ježíš přišel s křížkem po funuse, ale nepřišel.
1: Ale nepřišel, přišel schválně pozdě. Dá se říct, že to jako takhle schválně vymyslel. Prostě přišel pozdě a oni už mu říkají, už to nemá cenu, už jdi domů, než přišel si včas, tím už nejde nic dělat. A on jim říká, on neumřel, on jenom spí. A teď se mu začnou samozřejmě ty plačky posmívat a říkají, no to si asi ty zaspal spíš, protože on už je fakt 3 dny v tom hrobě.
0: Takzvaně tuhej.
1: Co se s tím dá dělat, jako asi teďka. A ještě ty ségry toho Lazara zrazují, to Ježíše, tam, to nechoď tam ani, on už smrdí a tak dále. A
2: že už tam je rozklad, jo?
1: No, protože on chce, aby ten hrob otevřeli, že jo?
0: No a já jsem teda napjatá jak Šandy, tak jmenuje se to Vzkříšení Lazara, tak asi ho vzkřísí Petře, ale pokračuje.
1: Postaví se tam Ježíš a řekne, Lazare, pojď ven, a Lazar vyjde.
2: Aha. Takhle jednoduše to bylo, takhle, jo?
1: No, nevím, jak moc je to jednoduché, protože celá ta situace je tajemná. On jim řekne, tak ho rozvažte z těch plátínek, ve kterých ta mrtvola byla, teda ex-mrtvola vlastně, a nechte ho trošku, jako ať se zase znova rozkouká. A všichni se dost všichni jako divěj. Ale každopádně to už je to finále. Tohle, když se rozkřikne, což Ježíš dobře ví, tak už mu to nikdo neodpustí.
2: To je velká bomba.
1: Ten zázrak.
0: No a symbolicky to máme chápat jak? Jakože nikdy není...
1: Ježíš je pánem i nad smrtí.
0: Tak, jakože Ježíš je i pánem nad smrtí a zároveň třeba dalo by se to chápat i tak, že nikdy není pozdě, protože ty ségry taky mu říkají, hele, to už nemá cenu, ani tam nechoď, vykašli se na to.
1: No pokud jde o Ježíše, tak rozhodně platí, že nikdy není pozdě. To by se dalo. Jak je to s náma, to je různý.
2: To je slabší.
1: Ale to, že jako on zásadně dělá věci, které jsou nepravděpodobné, že mi mohli vyjít, tak u něj to fakt tak platí, že nikdy není pozdě.
0: Dobře, ale když jsme četli tu naší pracovní anotaci, Petře, tak ty si tam mimo jiné zmiňoval. Lze mluvit o zázracích a nakolik jsou real. No a nás by teda zajímal ten tvůj osobní názor, nakolik jsou tady ty zázraky real, nebo jak to máme chápat, jakože někdo přijde k někomu k hrobu a řekne pojď ven a on jde ven a hotovo. No, tak to se neděje každý den, že?
2: Tento příběh se opravdu stal?
0: No, věřte, nevěřte.
1: Já sázím na to, že se skutečně stal. Myslím si, že se nestal taky jenom jako jednou, ale že určitě v historii se našlo více do takových případů. I když po povaze toho zázraku to mi asi nepřísluší pátrat, jak bychom na to přišli, nakolik byl stoprocentně ten Lazar mrtvej, když už tam byl pár dní v tom hrobě a tak dále. Ale musím říct za sebe, že na většinu těch Ježíšových zázraků věřím téměř doslovně, protože mi to nepřijde nijak moc, o moc víc šílený, než ty věci, co třeba slyším z ezoterické scény dneska, co je jako možný nebo čemu lidi věří. Mně to přijde, že to tak jako docela dobře zapadá do té duchovní pestrosti, která je normálně aktivně prožívaná i dneska.
0: Takže tobě to zapadá do duchovní pestrosti a...
2: Každý ať to zváží.
0: Každý ať to zváží. Tak.
2: Petře, co si z toho já, jako civilní osoba, která nechodí do kostela a z těchto jeho zázraků můžu vzít. Jak si to mám přebrat jednoduše?
0: Spíš, co si z toho vzít pro sebe, Petře?
1: Mně to nedá, musím na to odpovědět jedině jako věřící člověk a pro mě je to pořád stejný. Věřím tomu, že Ježíš dovede vyřešit spoustu věcí, věřím tomu, že pánem nad temnotou, i pánem nad chaosem, i pánem nad smrtí v posledku. A tuhle tu víru můžu jako nabídnout komukoliv dalšímu, koho by Ježíš zajímal. Ale můžete si říct taky, že je to celý blbost a že je to pohádka a je to legit a já vám nemám jak to rozmluvit, kromě osobní zkušenosti, že mě se nějak v tom životě odrazilo, že Ježíš skutečně živej je a že je takovej, jak se to píše.
2: Dobře. Mně se líbí to podobenství o tom chození po vodě, protože často jsem taková, dejme tomu, pesimistická a toto se mi líbí jako takový obraz, Ivanko, to já si beru do svého života.
0: Takže když budeš věřit, tak i na vodě chaosu můžeš pěkně kráčet i bez botiček třeba.
2: Je to tak.
0: V Kristuskách.
2: Perfekt.
0: Mně se líbilo asi, Petře, velice to, že každý můžeme tu naši malou trošku někam přinést nebo se o něco podělit, takzvaně přesně domlejna, princezna zemlejna, že i když máš jeden chlebík a je nás 5 000, tak když ty se podělíš o svůj chlebík, takže to může být fajn a všem to může nějak pomoct. Dobře, takže tolik teda Ježíšovi zázraky a v příštím díle se podíváme teda na Ježíšovo ukřižování a zmrtvých vstání.
2: Kuk na to uděláme.
0: No, hodně teda kuk a spíš Petr kazatel nám k tomu i něco řekne, viď?
1: Je to tak.
3: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
4: Buchty.
3: Co se dělo v ráji? nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského. Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Předňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop, sknedlo Zelber,
1: či divadlo pro děti.
0: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice, festival, co není střední. Víc na sítích Statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Radio Wave.
4: Posloucháte Radio Wave a na něm letní speciál startéru Hitparády neobjevených. Ta úvodní znělka trochu lhala, protože od mikrofonu vás dnes zdraví jenom Martin. Filip si dává takovou zaslouženou dovolenou. Já hlavně doufám, že se aktivně připravuje na letošní startéry live, který nás čekají na letních festivalech a v rámci kterých budeme spolu s hostama hodnotit vaše nahrávky. Jako první nás čeká Budějovický Majáles 2. června a potom 6. června festival Kamenice. Přihlásit se tam můžete skrze formuláře, ty najdete na našich sociálních sítích starter_radiowave, no a nebo taky na stránkách zmíněných festivalů. Rozhodně nám to ale neposílejte na starter@rozhlas.cz, protože to bychom mohli nasadit až v říjnu, kdy spustíme novou sezónu startéru. Já dneska ale naštěstí ve vysílání nejsem sám, to by byla trochu nuda. Přijeli mě zachránit dva úžasný lidi. Vítám ve studiu bookerku Rock for People Míšu Beránkovou.
5: Ahoj a díky za pozvání.
4: A taky kreativního ředitele festivalu Colors of Ostrava Filipa Košťálka.
6: Umělecký ředitel festivalu, ahoj.
4: Ahoj, tak to promiň rovnou. To jsou vlastně velký změny takhle ze začátku. My jsme se spolu potkali v tomhle složení přesně před rokem, kdy jsme taky se bavili o mladých talentech. A Filipe, ty jsi trošku vlastně změnil svoji pozici od klasického bookera teďka na uměleckého ředitele festivalu Colors of Ostrava. Tak co se pro tebe za ten rok vlastně změnilo?
6: Tak ve zkratce víc práce, víc odpovědnosti, jinak nic. Ten festivalový tým zůstává stále stejný, velmi podobný. My jsme se Zlatou Holušovou, se zakladatelkou festivalu a bývalou uměleckou ředitelkou festivalu spolupracovali dlouhá léta na blízko. A ten loňský ročník byl ten poslední, který jsme spolu společně připravili. Takže pro ten rok 2027, nastávající 2026, nastávající léto, ta rozhodnutí už byla na mě, hlavně co se týče výběru kapel a celé té atmosféry festivalu a podobně, tak já doufám, že posluchači jsou spokojení.
4: Já věřím, že určitě jo, já se na Colors tenhle rok moc těším. Míšo, co se změnilo za ten rok v Rock for People? Všechno přistane, ty jsi teda nezměnila pozice, ale na druhou stranu minulý rok si tady byla jako velký nováček týmu Rock for People, teď už tam přece jenom máš trochu víc zapuštěný kořeny, tak jak se třeba posunula v tomhle dramaturgii Rock for People a spíš jako tvůj pohled na tu práci?
5: No tak určitě v letošním ročníku mám více bookingů, než jsem měla v tom loňském, ale jinak náš bookingový tým zůstává stejný, takže v tomhle směru se nic nezměnilo od loňska.
4: Já se taky na Rock for People teda moc těším tenhle rok. Dva mezinárodní hudební festivaly, dva sloty pro letošní startéři finalisty. My si je teďka pustíme a pustíme si je právě proto, protože mě zajímá hlavně váš názor, jako skoro těch nejpovolanějších, jako bookerů a těch talent buyerů, jak se teďka často říká. Jako první si dáme Curtains Please a jejich track Rain For You. Posloucháte Starter. Would you let me stand?

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave. Já ve studiu nejsem sám, ale mám tady dva úžasný hosty. Ještě jednou vítám Míšu Beránkovou za Rock for People. Ahoj Míšo.
1: Ahoj.
0: A Filipa Košťálka. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tohle byly Curtains Please a jejich track Rain for You, vítězná kapela letošního Startéru. Kapela, u který jsme si do posledního momentu nebyli jistí, jestli ji vůbec chceme nominovat do finálové trojce. A to z jednoho prostého důvodu, že byli na úplném začátku a my jsme vlastně nevěděli, jak hrajou live. Teď už to ale s Filipem víme. Doufám, že vy to budete vědět za chvíli, nejen posluchači, ale i vlastně moji dnešní hosté, jakožto bukeři velkých festivalů. No a musím říct jednu jedinou věc, a to, že Curtains Please jsou naživo naprosto skvělý a zní to jako z nahrávky. Filipe, já se zeptám tebe, protože Curtains Please se letos podívají právě na Colors of Ostrava, tak jak na tebe působil tenhle track? Já vím, že ty to možná nestihneš v rámci svého nabitého programu se na ně podívat, ale stejně myslím si, že kluci budou rádi za tvoje hodnocení téhle písničky, jak je to zvykem u nás ve Startéru.
2: Tom, co jsem slyšel, tady ten song, tak mě fakt mrzí, že to nestihnu. Možná to začíná být takovým pravidlem, že čím méně zkušeností, tím více té kapele dáme šanci, protože loni to byla Meluzína, ti taky měli jeden song venku, tuším. Nic moc jsme nevěděli. Já jsem nadšený, protože ten zpěv, hlas vlastně je absolutně současný, světový, řekl bych, kdy taková ta vlna Somber, Alex Warren, to všechno tam slyším, ale zároveň na pozadí se toho děje strašně moc. Jsou tam smyčce, je tam vlastně španělská kytara, až jako filmový podklad, až filmová hudba a mě se odehrál jako celovečerák během té písničky v hlavě.
0: Zpěvák Tomas Gerecius, naprosto jako výborný, tohle je jeho debut, ale má kolem sebe postavenou zkušenou kapelu, což tomu taky velmi přidává. Jediný, co bylo klukům hrozně moc líto, bylo to, že letos nehrajou i na Rock for People. Tak já se zeptám, Míši, proč? Jak to je s těma slotama vlastně? Jak to je s těma slotama pro ty český kapely? Já vím, že jich bohužel není neomezený počet.
1: Tak ten finální výběr, kdo z finalistů Startéru vystoupí, byl docela napětý a nakonec jsme teda zvolili jinou kapelu. Každopádně Curtains Please zní skvěle, já mám tenhle ten kytarový melancholický zvuk strašně moc ráda, takže určitě už je máme v hledáčku a je možné, že je pozveme třeba v následujících ročnících.
0: Přesně tak. K tomu, jak se vlastně dostat na takhle obrovský mezinárodní festivaly, se ještě dostaneme. No ale teď si pustíme právě tu druhou kapelu, o který ty mluvíš. A to je konkrétně kutnohorská kapela Taige, která zaujala nejen porotu ve Startéru, ale například taky na cenách vinila, kde si odnesli nominaci. Tohle jsou Taige a jejich Topoly. Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: ve starteru na Radio Wave doznívají Taige, další z kapel, která se dostala do letošního finále startéru. No a Míšo, teď už je to na tobě, proč jste si vybrali právě Taige do line-upu Rock for People z těch letošních finalistů?
1: Tak tenhle projekt úplně skvěle snoubí takovou tu písničkářskou intimitu s tím, že oni jsou docela početná kapela, takže ten zvuk je takový barevný, energický a nebojí se dvojhlasu. Vlastně naživo hrají skvěle, takže to byla jasná volba z těch tří.
0: Je to tak, naživo jsou Taige úplně výborný. No a já znova prozradím jednu věc. Jediný, co bylo líto Taige, bylo, že si letos nezahrajou právě na Colors of Ostrava. Dělali jsme si trošku srandu s obou dvou kapel, že by si to možná radši prohodili, protože St. Curtains Please je si zahrát na Rock for People od malička a Taige právě se zase hrozně moc těšili na Colors, říkali, že přijedou, i když nehrajou. Tak Filipe, možná mi ještě řekni, ty umíš si Taige představit v line-upu? A taky naprosto rozumím, že těch slotů bohužel nemáš určitě tolik, kolik bys chtěl.
2: Když začali hrát první tóny ty písničky, tak já jsem si říkal, tyjo, nemělo by to být naopak ty kapely? Ale vlastně ne, vlastně jsem rád, že se každý z těch festivalů otevírá žánrům a objevuje. Je to hodně složité a obzvlášť pro tyhle kapely na začátku kariéry, kdy u nás vystupují na Red Stage a dneska jsme měli poradu a dozvěděl jsem se jako zajímavé čísla, kdy z Česka se nám přihlásilo do Open Callu nějakých 660 kapel, ze Slovenska to bylo kolem 400, no a v Polsku to bylo zhruba taky kolem 400-500, takže z nějakých 1500-1300 kapel jsme vybírali vlastně tu finální sestavu. No a jeden slot tady na téhle scéně rezervujeme právě pro Radio Wave, protože máme rádi váš vkus a to, jakým způsobem kapely vybíráte, a potom, co jsem slyšel, tak mám obrovskou radost, že alespoň jednu kapelku z tady toho výběru můžeme přivítat.
0: To jsem hrozně rád, že to říkáš, my si toho taky moc vážíme a musím říct, že nám se do startéru těch kapel hlásí taky obrovské množství, ale to by vás určitě nemělo zastavit od toho, abyste nám posílali tracky na starter@rozhlas.cz, ať máme co nasazovat, a je to prostě skvělý pro poslouchávat těch spoustu mladých, talentovaných věcí, protože si myslím, že česká scéna je strašně moc živá. Mě vlastně zajímá, jak zvládáte balancovat tu dramaturgii mezi zahraničními jmény a tou českou scénou. A jestli jsou vlastně návštěvníci vašich festivalů vůbec zvědaví na ty mladý český kapely, protože když večer hrajou třeba Gorillaz jako na Rock for People, tak bude někdo zvědavý na Curtains Please?
1: No, samozřejmě, naše publikum je otevřené čemukoliv, takže vlastně toho prostoru objevovat i mladé talenty tam je spousta a u nás na festivalu ti lidé chodí hodně po koncertech, vlastně prázdné scény tam najdete málo kdy, takže pro ty kapely je to dobrá příležitost se představit před větším publikem.
0: Mě tohle na Rock for People vždycky fascinuje, že vejdu do areálu v 1 hodinu odpoledne a člověk by očekával, že bude poloprázdný, ale na těch menších stagech už je úplně narváno. Ostatně podobně je to i na Colors of Ostrava, takže skutečně ta příležitost si zahrát na takovémhle festiáku může znamenat hodně. Filipe, prozraď mi ještě, kde vlastně sleduješ mladou českou scénu. Já vím, že ty už jsi se víc přesunul do toho zahraničního bookingu a máš už další lidi, kteří ti pomáhají i s tou českou scénu, ale myslím si, že pořád musíš zůstat hodně v obraze. Tak jaký jsou ty kanály, který ze svojí pozice sleduješ?
2: Rozhodně se to nedá stíhat všechno sám a mám k ruce skvělý tým mladých lidí, nebo vlastně mix lidí, takže kteří zachytnou vždycky něco. No a pak to jsou skvělí kolegové z branže, jsou to jiné festivaly, které vidím jejich line-upy, vidím akce, které se konají po celé republice, samozřejmě Radio Wave a vlastně je potřeba nějakým způsobem si pořád udržovat ten kontakt se scénou a velmi často se mi stane, že jsem na schůzce a někdo mi řekne, tyjo, znáš tady tuhle kapelu, to jako bude hit, a řeknu, kolik na nich bylo lidí, no 500? Já říkám, co 500 na kapelu, kterou neznám, jak mohlo přijít? Tohle se stalo třeba s Gufrau před časem. Vůbec jsem o nich nevěděl nic. A
0: tak ten start byl jako raketový naprosto u Gufrau, takže naprosto chápu. A Vy jste dneska kromě toho, že jste tady a povídáme se o vašich festiácích, tak jste dostali za úkol přinést nějaký tracky, který si pustíme. Já jsem vás poprosil o to, aby jste přinesli i něco, co vás baví z té zahraniční začínající scény. A Filipe, začneme u tebe. U projektu, který já jsem neznal, ale neuvěřitelně mě baví. A tenhle projekt vystoupí letos na Colors. Možná si k tomu ještě něco potom řekneme. Tohle je Atarashigako a Tokyo Calling. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. Poštíme si jména z line-upu, tentokrát Colors of Ostrava. Filipe, kde si objevil tenhle projekt, o co jde a kdy si je můžeme poslechnout na Colors of Ostrava, protože já se na ně teda obrovsky těším po tom, co jsem slyšel tenhle song.
1: Objevil jsem je v Japonsku, je to totiž japonská kapela pětice reperek, zpěvaček. My už jsme v loňském roce začali něco, čemu říkáme Asian Focus, protože v Asii se toho děje, co se týče hudby, strašně moc, ať už na té mainstreamové scéně nebo v klubech. Ten zvuk kapel pocházejících z Asie je prostě trošku jiný, pro nás exotický, objevný. A loni jsme přivezli do Česka na velkou stage poprvé K-pop, no a letos jsme si řekli, posuneme to dál, bude to J-pop, japonský pop, ale co je na Atarashi Gakko speciální je to, že to není úplně tak pop v tom slova smyslu, jak ho chápeme jako mainstreamový pop, ale byť jsou známí, nebo známé i mezinárodně, tak vlastně je to satira. Je to satira na japonskou tradici, která je tam pořád jako cítit, zároveň i na ten J-pop samotný, na ten mainstream velký. No a budou hrát ve čtvrtek na naší druhé největší stage, takže to bude velký bordel.
0: To zní úplně skvěle. Když posloucháš takovouhle kapelu, chybí ti třeba něco takovéhohle na české scéně, nebo myslíš si, že je to čistě kulturní věc? Mně jde vlastně o to, jestli bys třeba ocenil, kdyby se objevil nějaký projekt, a nemusí to být jenom v tomhle žánru na české scéně, který ti tady zoufale chybí, protože oba dva i s Míšou jezdíte po obrovském množství showcaseových festivalů a vstřebáváte jako vlivy ze všech koutů světa, tak mě vlastně zajímá, co ti chybí u nás.
1: No, musím říct, že letos vlastně v line-upu máme Hi-Ha holky.
0: Jasně, to taky soutěžící startérů mimo jiné, tak zdravíme a děkujeme za další jméno.
1: Tak to bych tak považoval, že to může být jako ten český parťák pro tady Atarashi Gakko z Japonska, ale myslím si, že pořád ta originalita v Česku dostává na frak, že těch odvážných je málo a my se každý rok snažíme vlastně vybrat ty nejodvážnější. Kéž by toho bylo víc.
0: Míšo, jaká myslíš, že ta nejčastější chyba, kterou mladí kapely dělají, když poprvé přijedou na takhle velký festival, jako je třeba Rock for People, anebo můžou to být i Colors, ono je samozřejmě velmi těžký konkurovat s tou jejich show, jako těm velkým produkcím, na druhou stranu určitě je to možný. Jsou nějaké chyby, se kterými se často setkáváte v týmu Rock for People?
2: Tak asi takový ty nejzákladnější jsou, že kapela třeba přijede nepřipravená, zvukovka jim trvá strašně dlouho, pak vlastně celý ten harmonogram nabere zpoždění, případně, že mají různé jako požadavky nadstandardní, chtějí spoustu lidí na guest list a vlastně, když potom si uvědomíte, že tam je 200 vystupujících, tak takovéhle věci můžou dost pozdržet toto odbavení.
0: Filip kýve hlavou, tak slyšeli jste to, nedávejte si přehnaný požadavky na guest list, když je to poprvé na festiák, přijďte připravený, buďte vděční a zároveň odehrajte dobrou show. Vzpomeňte si možná na nějaký domácí jméno, který u vás začínalo na malém pódiu před x lety a postupně s váma a i s tím festivalem rostlo, a teď myslím konkrétně z tuzemské scény, ale ostatně může to být i ze zahraničí.
2: Tak z české scény bych asi zmínila Sofiana Match, který začínal, myslím, na ČT Art Stage pár let zpátky, ale to z ho budeme mít později odpoledne na Bčkové stage. Takže vlastně ta jeho show se postupně vyvíjí a on je jako pracovitý, ambiciozní, takže tam ten vývoj je opravdu vidět.
0: Což nutno říct, že Bčková stage na Rock for People už je skutečně obrovská. Filipe, napadá tě tebe někdo takovej?
1: No, u nás Sofian začíná v partnerské prezentaci a mám velkou radost, že letos jej máme taky v programu, ale vlastně příběh je to u spousty kapel. Třeba Miraj u nás hráli na dvojce, která je výrazně menší než ta hlavní stage, a ta hlavní stage je opravdu pro kapely, které už zanechali nějakou jako stopu na té české scéně, no a letos vlastně první festivalový den vystoupí na hlavní stage v hezkém čase, takže na to se moc těším a mám rado, že i pro ty kapely je to jako zadosti učení nebo důkaz, že v té kariéře někam došli, že to není jenom další hraní, že vystoupit na Colors Ostrava nebo na jakémkoliv jiném festivalu tady toho kalibru, je třeba jako Record for People, je prostě něco, co se nestává každý den nebo každou sezonu.
0: Často, anebo každý den se to určitě nestává ani zahraničním kapelám, který ale na ty festivaly jezdí rádi, pokud jsou na začátku té kariéry. No a my si jedno takovýhle jméno dáme. Už je to taky celkem jako ostřílená parta a moje oblíbená. Letos se objeví v line-upu Rock for People. Přinesla ji dneska Míša a tohle jsou Yard Act a jejich Redeemer, novej single ve Startéru na Radio Wave.

0: Ve startéru na Radio Wave doznívají Yard Act, kteří letos vystoupí na festivalu Rock for People. Míšo, co nám k tomuhle projektu řekneš? Já se přiznám, že je to jedna z mých oblíbených kapel a moc se na ně těším.
1: Tak jak jsi říkal, nejde o žádné nováčky, mají za sebou například už nominaci na britské Mercury Prize. A vlastně teď jsem ráda, že po nějaké delší odmlce se vrací. Tohle byl single z nového alba, které by mělo být, myslím, v červenci. A jako zní to skvěle, takže já se fakt těším, co to nové album přinese. A vlastně kromě festivalu si je můžeme pak užít i na podzim Meat Factory, kde budou hrát.
0: To zní skvěle. My často slýcháme i skvěle vyprodukované tracky od mladých kapel, ale naživo to potom občas drhne. Mě vlastně zajímá, jak moc je pro vás důležitý při bookingu ve vaší pozici ta živá performance. A vlastně chápu, že byste nejradši zašli úplně na všechno, nejdřív naživo, co pak máte, abyste si byli jistý, že návštěvníkům festivalu přinášíte to nejlepší, ale občas to třeba nejde. Tak jak to v takovýchhle situacích děláte? A stává se vám často, že jste si jistý, že buknete nějakou kaplu, pak ji vidíte naživo a rozhodnete se, hele, to prostě nemá smysl, jako to naživo to nefunguje?
2: V našem případě vidíme nějakých 85% kapel naživo. Předtím, než je vůbec bookneme, než se proto rozhodneme, je to pro nás obrovsky důležité, protože to kouzlo festivalu se děje teď a tady a nikdo to neupraví v postprodukci, ani s umělou inteligencí nic takového nefunguje. Samozřejmě nedá se vidět úplně všechno, někdy musíme věřit agentům, někdy si musíme poslechnout to, co třeba mají jako živý záznam na YouTube, což děláme velmi často, ale naštěstí máme vlastně tu pozici, kdy na pozici těch menších kapel, třeba méně známých, můžeme odmítat a zároveň jako zvát ty kapely, které jsme viděli, a díky toho, že je vidíme, tak to není jenom o tom, že samozřejmě jako zahrajou super koncert a energický, tak jak to máme rádi, ale i to, že s nimi získáme nějaký vztah, že víme, kde jsme viděli, kdy jsme se lepili v klubu k podlaze od rozlitého piva, a to je to, co pak můžeme přenést i na ty naše návštěvníky, je tam nějaká emoce.
0: Míšo, máte to stejně i na Rock for People, předpokládám, že jo, vy oba, jak už jsme zmiňovali, jezdíte po hodně showcaseových festivalech. Možná se tě zeptám jinak, může

0: budu cestovat na zahraniční showcase, abych viděl českou nebo slovenskou kapelu a pozval je k nám. Letos to jsou třeba Tolstoj, které jsem poprvé viděl letos na Eurosoniku a jsou naprosto skvělí, takže jsme bukli.
1: Jasně, taky výborná kapela live ze skvělou Stage Presents. Zdravíme Tolstoj. No dobře, jsem ale mladá začínající česká kapela a nejedu třeba na žádný showcase, tak se teda odhodlám a rozhodnu se vám napsat e-mail. Přihlásím se spolu s těma 650 kapelama třeba k vám na Red Stage, anebo pošlu e-mail právě na Rock for People. Máte vůbec šanci se k těmhle e-mailům nějakým způsobem dostat? Jak u vás probíhá ten výběr? Protože často kapely říkají, to nemá smysl to tam posílat, stejně to skončí v koši, nikdo si to nepřečte. Je to tak, anebo může to být cesta buknout něco z e-mailu?
0: No, v případě, že to není newsletter, který jde všem, nebo je tam takové to políčko těch příjemců jako no name a vlastně jde to na všechny úplně všude, tak pokud vidím, že ten zájem je, aby ta kapela hrála na Colors, ideálně napíše, jaký má k tomu festivalu vztah, nebo proč vlastně jako píše ten e-mail, nejenom to, že chci hrát, a stává se i to, že tam hned napíšou honorář, třeba jako chceme hrát, ale tady tohle nám zaplatí. Tak to čteme a já se snažím odpovídat na každý takový e-mail, protože vím, že to není jednoduché jít z kůži na trh a zároveň pro nás je to způsob, jakým se učíme a dozvídáme o té scéně, a mám spoustu kapel, kterým se to ještě nepovedlo hrát na Colors, ale každoročně jsme v kontaktu, napíšeme si ten jeden e-mail ročně nebo dva.
1: A jednou to třeba přijde.
0: Přesně tak, to člověk nikdy neví.
1: Míšo, máš možná ty nějaké doporučení pro mladý, úplně začínající kapely, co do toho e-mailu dát, jak vlastně ten e-mail psát dlouhý, co tě zajímá? Filip už to trošku naznačil, že občas jako kouká i na YouTubeový videa, live, když třeba nestíhá a potřebuje si to pustit. Je to tak, potřebuje mít kapela liveko, abyste to vůbec zvažovali, anebo ti třeba stačí něco méně v mailu?
2: Určitě potřeba mít liveko, není nutné, aby to bylo natočené nějak profesionálně, stačí klidně na mobilu z klubu, ale je důležité vidět, jak ta kapela zní naživo, jak je sehraná, jak na ní reagují fanoušci. A kromě toho e-mailu bych ještě doporučila třeba pozvat bookera na křest alba nebo na nějaký svůj koncert. Případně jako v našem případě lze ještě jít tou cestou, že třeba může kapela přeskakovat na nějakém zahraničním koncertě v Praze a tím tu spolupráci nějakým způsobem rozjedeme, ověříme si, že jsou spolehliví a pak je třeba pozveme na festival.
1: To zní skvěle, takže jednoduše hrajte, natočte to a nebojte se psát a třeba to jednou vyjde. Na vašich festivalech nejsou ale jenom začínající kapely, jsou tam i dost velký headlineři a my si nějaký váš výběr teďka taky pustíme a začneme u Colors of Ostrava. A Filipe, možná jestli to uvedeš ty, tohle se je totiž Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all, jméno, který poměrně vystřelilo. Já jsem vlastně hodně zvědavý, jak na něj bude reagovat český publikum na Colors of Ostrava a jaký vlastně bude mít dosah. Tak můžeš nám k němu možná něco říct, jaká byla ta geneze vůbec bookingu a jak se Teddy Swims dostal právě na Colors?
0: Je to náš letošní sobotní headliner společně s Lord a my už jsme, když začal hrát v rádiích poprvé, tak jsme si říkali, to sedí ke Colors, potřebujeme ho, je to trošku soul, trošku pop, trošku country. A začali jsme se snažit strašně moc, neklaplo to a v tom roce, kdy jsme se začali snažit dva roky zpátky, hrál úplně všude. Na letišti, na benzínkách, na záchodech, všude. A nakonec se to povedlo, dostali jsme tu šanci, kdy po dlouhých jednáních vystoupí letos. Já z toho mám velkou radost, protože se mi zdá, že do toho mainstreamu a do té pop music přináší takovou jako eleganci, že to je prostě velký chlap s úžasnou kapelou. Konec konců na Coachelle konečně jsme měli šanci vidět, jak to vypadá naživo, o tom jsme se bavili a je to naživo skvělé.
1: Tak tady je Teddy Swims, trošku pop, trošku soul a trošku country. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Terry Swims, Mr. Know-It-All ve startéru na Radio Wave. Jméno, ke kterému se Filip Košťálek přiznal, že ho má strašně rád, poslouchá ho furt dokola. Bylo to jméno, který hrálo na každý benzínce. Letos konečně na Colors of Ostrava. Tak přijdeš se na něj podívat? Tohle, co stihneš, tohle jméno?
1: Rozhodně, tam musím být, to si nenechám ujít.
0: Tak kdybyste se chtěli s Filipem potkat, tak ho tam možná někde potkáte v davu. Jak na tebe vlastně působí s odstupem času, když v té branži už seš poměrně dlouho, tyhle ty velký koncerty, vydržíš ještě vůbec stát na celý koncert, klidně takovýhle jako světový hvězdy, anebo tomu dáš půl hodinku a odcházíš, protože jsi viděl to, co potřebuješ?
1: Vlastně bych řekl, že tady na těch velkých koncertech dokážu vydržet celou dobu, pokud mě to baví, a samozřejmě čím větší ten headliner je, tím víc je to promakané a řekl bych, že z takových koncertů odchází méně než z těch menších, které třeba mě přestanou bavit nebo mě začnou nějakým způsobem jako nudit. Bohužel na tom našem festivalu, když ho pořádáme, tak tam nedá se být celou dobu, takže snad budu mít příležitost tedy osvím se vychutnat celého někde jinde než na Colors.
0: Já se ptám i proto, protože nás poslouchá spoustu mladých lidí a spoustu lidí, kteří nejen hrajou v kapelách, ale i lidí, kteří by třeba někdy chtěli dělat tu práci, kterou děláte právě vy, a ptám se tě proto, jestli to možná není trošku únavný už vnímat vlastně hudbu čistě z takhle z pracovního hlediska, jestli si dokážeš, a možná se zeptám Míši, jestli si ještě vůbec jako dokážeš pustit nějakou muziku prostě jen tak, protože ji máš ráda.
2: Určitě ano, já se snažím si na tohle trošku dávat pozor, abych vlastně pořád měla takovej ten fanouškovský, nadšenecký vztah k té hudbě, protože si myslím, že je důležitý, aby tohle jako nevyprchalo nikdy.
0: To strašně rád slyším, rozhodně. No a my se teďka pustíme věc, která možná tohle v tobě probouzí i na české scéně, věc, kterou si vybrala, a je to konkrétně Květach a její Lucie, tak pak si k tomu něco řekneme. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Květa Chají Lucie. S náma ve studiu je ale naštěstí Míša Beránková, bukerka Rock for People. Míšo, tak proč zrovna Květách a proč bychom měli letos na Rock for People zavítat právě na její koncert?
1: Tak já jsem Květách vybrala, protože si myslím, že z té mladé generace písničkářek je ta její tvorba opravdu jedna z nejzajímavějších a vlastně i naživo je skvělá jak solově, tak s kapelou a ta její tvorba se mi fakt hodně líbí.
0: To zní skvěle. Co vlastně to český písničkářství, to tradiční český písničkářství, má to prostor i na Colors of Ostrava, Filipe?
2: Rozhodně, já si myslím, že to je jako úžasná hudba. Samozřejmě pro velké festivaly je to těžké, protože máme velké scény, je tam ruch z ostatních pódií, od lidí, ale i proto jsme třeba letos vytvořili novou stage, jmenuje se Steel Stage a bude vyloženě pro písničkáře a písničkářské projekty. A samozřejmě za písničkáře tam nesmí chybět Pokáč. Jo?
0: Zdravíme Pokáče. Mě vlastně možná zajímá ještě jedna věc a to je to, když přijede menší kapela, může to být písničkář, ale i začínající kapela na takhle velkou stage, jak vlastně může odehrát opravdu jako skvělou show, protože často se tam může cítit trošku ztracená na takhle velkém pódiu, protože není tolik možností, kde si na takhle velkém pódiu zahrát.
2: Já myslím, že je super, když si sebou vezme kapelu. To jsme letos viděli třeba teď v Brightonu na koncertě Blaira Davieho, který k nám přijede, tak my jsme ho objevili solo a bylo to super. A vlastně jsme neváhali ho zabukovat solo, protože jsme věděli, že ten jeho hlas a charisma je prostě dostatečné i na velkou stage, ale když jsme teď slyšeli koncert s celou kapelou, tak jsme si řekli, OK, tohle opravdu patří na tu velkou stage.
0: Tak budeme se těšit, no ale teď se vrátíme ještě do Čech a pustíme si písničku z tvýho výběru a taky z dramaturgie Colors of Ostrava, no a možná si k ní prozradíme ještě nějaký příběh. Posloucháte Starter na Radio Wave a tohle je Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem.

0: Ve starteru na Radio Wave doznívá Ondřej Ruml a jeho Viděl jsem, výběr Filipa Košťálka a ostatně i jedno z men, který se dneska představí, respektive dneska za pár týdnů na festivalu Colors of Ostrava. Filipe, proč zrovna Ondřej Ruml, proč je toto jméno, který se tam letos ukáže a který si vybral sem k nám do starteru?
1: Tenhle příběh mě totiž moc baví. Já jsem měl Ondřeje Rumla nějak zafixovaného v hlavě s hudbou a s profilem, který má. A jednoho dne mi přišla SMS-ka, že od něj, že se teda vydává novým směrem hudebně a jestli bych si neposlechl demo. No a já jsem si to demo poslechl, tuším ve vlaku z Ostravy do Prahy. A řekl jsem si, tyjo, to je Ondra Ruml, to je jako fakt super hudba, něco mezi Zrní a Corbin Dallas, ale pořád svý.
0: Něco mezi Zrní a Corbin Dallas je skvělý, naprosto oceňuji.
1: Ale vlastně pořád svůj, originální a říkal jsem si, jo, tohle chci ukázat a taky to vlastně je to příhodné pro tenhle pořad, protože je to takový ten beginner's mindset, co i on v nějakém pokročilém stavu své kariéry vlastně dokázal do toho dostat, nejen udělat tu hudbu jako nově, originálně, přetransformovat se, ale zároveň takhle jako SMS-kou vlastně poslat demo, jít z kůží na trh a chci na tom ukázat to, že opravdu i když si myslíte, že my ty e-maily nečtem a nečtem SMSky, tak takové jedno demo může udělat divy, no a Ondra Ruml nám zahájí festival na druhé největší scéně letos.
0: Ty jsi mi hodně nahrál, ten příběh je krásný. Míšo, my se vždycky ptáme našich hostů na nějakou radu na start pro začínající kapely. Filip už to možná trošku naznačil, možná bych to shrnul jako nebát se a běžte z kůží na trh. Míšo, máš ty něco pro začínající kapely, co by si jim doporučila na začátku hudební kariéry?
2: Tak asi obklopit se dobrým týmem lidí, ať už co se týče tvorby nebo nějakého bookingu, managementu, nebo například najít si spřátelenou kapelu a vyrazit s ní na turné jako support. To je dobrá příležitost představit se širšímu publiku a nabrat nějaké zkušenosti s živým vystupováním. Takže skrz lidi na scéně.
0: To my strašně rádi slyšíme a jsme hrozně rádi, když spolu třeba tourujou právě startéři. Kapely Starter jste právě poslouchali, vy nám posílejte tracky na starter@rozhlas.cz. My se rozloučíme trackem od velké kapely, která vystoupí letos u vás na festivalu. Je to pro vás pro všechny určitě známá písnička, jsou to Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Posloucháte Starter.

0: Gorilla se jich Clint Eastwood ve startéru na rádiu Wave. Míšo, jaký jiný velký jména se letos představí na festivalu Rock for People? Já nepředpokládám, že by někdo Rock for People nebo Colors of Ostrava neznal, ale stejně pojďte pozvat na festival, proč bychom měli přijet?
1: Tak kromě Gorillaz můžu ještě prozradit, že si přivezou spoustu hvězdných hostů z poslední desky. Tak vystoupí i Limp Bizkit, Primitive Horizon, Halsey, Iron Maiden a spousta dalších kapel. Je tam rozhodně co objevovat letos a festival se koná už za 2 týdny od 10. do 14. června a vlastně máme tam i spoustu novinek v areálu, který bude rozšířený, bude tam více chilloutových zón, nová ČT Art Stage, takže rozhodně se máte na co těšit.
0: rockforpeople.cz, tam najdete všechny informace. Filipe, co Colors of Ostrava? Já už postupně tady stahuju Gorillaz, protože ty u vás letos nebudou, ale budou tam třeba 21 Pilots a spoustu dalších.
2: Je to tak, začínáme s 21 Pilots, kteří se vrací po 4 letech, potom LP a speciální projekt zpěvačky Aurory s Tomem Rowlandsem, Chemical Brothers, Tomora, pak Moby po 17 letech zpátky v Česku s celou kapelou naživo, no a na závěr už zmíněný Teddy Swims a Lorde, takže takový double headlineři. Nakonec nová písničkářská scéna, spoustu komfortu pro návštěvníky a samozřejmě úžasné Dolní Vítkovice, které svým industriálem prostě jsou naprosto unikátní. Od 15. do 18. července v Ostravě, kdo tam byl, chce se vrátit, kdo tam nebyl, musí tam zajet. No.
0: Já vám oběma moc děkuju, že jste přijali pozvání do startéru na rádiu Wave. Děkuji vám, že jste poslouchali. Znova připomenu, že nás můžete sledovat na starter_radio_wave. No a uvidíme se snad nejpozději, buď na Rock for People, nebo na Colors of Ostrava. Ještě jednou díky. Ahoj.
2: Díky za pozvání.
1: Ahoj.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host,

0: 19 hodin na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
2: Wave. Děláme vlny.
0: Stage
2: Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel.
4: Ze studia Rádia Wave až na světová pódia.
3: Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
5: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert Dua Jura z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Jura jsou španělské hudební duo propojující prvky taneční elektroniky a popu. Ve své hudbě vytváří zasněné zvukové krajiny postavené na éterických vokálech, melancholických melodiích a propracované elektronické produkci. Jejich hudba oslovuje posluchače vyhledávající průsečík mezi křehkostí a taneční euforií. I proto to bývá přirovnávána k tvorbě umělců, jako jsou Caribou nebo Jamie XX. Před vydáním debutového EP, plánovaným na jaro 2026, vyprodali svůj první koncert v Londýně několik měsíců dopředu. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.

Thank you.

0: Právě jste slyšeli koncert španělského dua Jura z letošního ročníku showcaseového festivalu Eurosonic Norderslag 2026. Dnešní stage je u konce. Od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
0: Můj rozhlas.
2: Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
0: Můj rozhlas.
2: V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Hold me, I take this open beat.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

It's not your fault. It's not your fault.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: my sight on you.
1: Radio Wave. Český rozhlas.
2: Baby, baby, baby, baby.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.